dělat. Řekla moje máma, přestaň provokovat. Já mám jednu známou a ta řekla, hele, děti teď tancujou na zvláštní škole. A to její kamarádka měla hezkou dceru. Říkal jsem si, kámo, no ty vole, tu beru. Od té doby stojím na parketu 3x týdně a i když je to kne.

0: dávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jí.

Vítejte v odpoledním vysílání Rádia Jih, poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artstia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artstia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.

0: V plném proudu v čase 5 hodin 23 minutky. Vítáme u čerstvé svěží nové raní z Dezatem 29. září. I dneska nás čeká krásně teplý a slunný den. A my to okořeníme ještě hity pro dobrou náladu. Už za chvíličku v éteru Mr. President a Coco Jumbo. Co nevidět v éteru zazní také BB Rexa. Na playlistu časně z rána i Činasky. No a před muzikou se podíváme konkrétně, jak dnes bude. Nabídneme aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj, ale když se tak díváme, dneska to není žádná sluhová práce. Meteorologové v tom mají jasno, že bude jasno.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Dnes bude převažovat jasno, ráno se mohou v údolích výjimečně vyskytovat mlhy, tak na cestách opatrně a rtutě, teploměru vyšplhají až na 24 stupňů Celsia, nejenom v Jihomoravském, ale i ve Zlínském kraji. No a vypadá to, že je před námi nejteplejší den tohoto týdne, i když některé předpovědi počasí ukazují, že by zítra mohlo být dokonce až 25 stupňů Celsia. No ač tak, či onak, je nutné podotknout, že celý tento týden bude s teplotami nad 20 stupňů Celsia, že celý tento týden bude slunečno a tím pádem i bez dešťových kapek.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Jak už bylo řečeno, v aktuální předpovědi počasí výjimečně se mohou vyskytovat mlhy, a to zejména v údolích, tak na cestách ještě jednou opatrně, a v případě, že na nějakou tu mlhu narazíte, nezapomeňte na to správné svícení. Šťastnou úterní cestu, ať už pádíte sněhem kamkoliv.

0: minutky po půl šesté, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Je úterý 29. 9. roku 26, díky, že posloucháte ranní jízdu rádia. Pojďme se podívat Lee Howlinse do historie. Do 29. září roku 1938, tedy před 88 lety, usedli ke stolu představitelé Německa, Velké Británie, Francie a Itálie, aby ujednali Mnichovskou dohodu. Pakt, který bez vědomí Československa zavelel k odevzdání našich pohraničních oblastí, byl sice formálně podepsán až po půlnoci, ale vše podstatné bylo ujednáno právě 29. září. Před 88 lety tedy začalo klíčové jednání, které zásadně změnilo dějiny Československa a v podstatě i celé Evropy. No a k dnešnímu datu máme taky jeden vynález, na který si člověk vzpomene, až když ho potřebuje, na přísavku. Schválně, kolikrát jste si doma něco připevnili přísavkou? Třeba kolikrát to byl takový ten háček v koupelně na ručník, držák na sklo, na který jsme potom taky něco zavěsili, nebo teploměr na okno, i ten měl v mnoha případech přísavku. Tento jednoduchý princip má překvapivě dlouhou historii. 29. září roku 1868 získal Američan Orwell H. Needham patent na zařízení, kterému říkal atmosférické držadlo, v podstatě gumovou přísavku s rukojetí. Přitlačením na hladký povrch se z její vnitřní části vytlačil vzduch, no a okolní atmosférický tlak ji přidržel na místě. Needham ji přitom zamýšlel hlavně jako praktickou rukojeť pro zásuvky a dveře, kterým původně chybělo madlo. Právě tento patent ukazuje, jak se princip, který znali lidé už dávno, začal před 158 lety měnit v praktickou pomůcku pro běžný život. No a pojďme se taky podívat, kdo má v úterý 29. září svátek. Dnes je v kalendáři vepsáno jméno Michal. Tak všem Michalům přejeme všechno nejlepší na Slovensku. Pak také Michal, Michael anebo Michaela. No a míříme i do zvířecí říše. Svátek mezi našimi milovanými zvířátky dneska slaví Dana a Ulrika, tak hafanům a kočičkám všechno nej. No a ten další hudební kousek, Robina Schulze se zpěvačkou Jasmín a peckou Sun Goes Down posíláme právě Michalům, jež mají dneska svátek. Tak ať se vám, pánové, daří.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 5 hodin 42 minutky, je úterý 29. září. Po prodlouženém víkendu startujeme nový pracovní týden. Díky tomu včerejšímu svátku samozřejmě zkrácený. I tak vám ale držíme pěstě, aby se vám v úterý 29. září dařilo, na co sáhnete. I dneska budeme věřiti, že všechno půjde zase s úspěvem o kapičku lépe. A tak je tady ve studiu ranní jízdy Rádejch i Skřeťák. Dobré ráno.
1: No dobré ránečko, jo, já věřím, že to půjde s tím smíchem, či s tím úspěvem zase o kapičku lépe. A tak, milí pánové, milí muži, pokud si vážně myslíte, že se nedá cestovat časem, no tak se zkuste pohádat se ženou. Během chvíle se vrátíte opět 10 i klidně 20 let zpět.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Erika Hansonových a muzika z let 90. Mba po šesté třeba Avril Lavigne. Zraní zde rádech taky Loufánek Hagen a jeho Moravian Rhapsody. A po šesté Chris Cross Amsterdam, to vše v úterní ranní jízdě za ten 29. září. Před muzikou nabídneme ještě čerstvé moravské zprávy. Kromě toho se dozvíte, že v Hustopečích opraví chodník na Bratislavské ulici. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí. A i dneska nás čekají vysoké teploty a sluníčko. Babí léto na jižní a jihovýchodní Moravě pokračuje.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
0: Hezké úterní ráno, Moravo, máme minutku po 6. hodině.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: V Hustopečích opraví kilometr chodníku na Bratislavské ulici a areál Zetoru v Brněnské Líšni čeká demolice slévárny a nový parkovací dům pro 400 aut. V Hustopečích se letos v říjnu pustí do opravy zhruba kilometrového chodníku podél Bratislavské ulice, tedy výpadovky směrem na Břeclav. Chodník je místy ve špatném stavu a někde úplně chybí. Opravy se budou týkat také přechodu pro chodce a vjezdů k nemovitostem. Práce začnou u křižovatky s Nádražní ulicí a skončí u Herbenovy ulice. Přes zimu se stavba přeruší a hotova má být v srpnu příštího roku. Zakázka vyjde na necelých 10 milionů korun. Původně se mělo začít už v srpnu, termín ale posunulo odvolání jednoho z účastníků výběrového řízení. V Brněnské Líšni pokračuje přestavba někdejšího rozsáhlého areálu Zetoru. Na místě bývalé kovárny už stojí nová skladovací hala a po někdejší ozubárně vzniká dvoupodlažní průmyslový objekt, který má kromě výroby a skladů nabídnout i sportovní využití. V nejbližších týdnech se má začít bourat také bývalá slévárna Hojniš, kterou později nahradí další dvoupodlažní podlaha, nebo hala spíše než podlaha. Investor počítá i s novými cyklostezkami přes areála se zastávkou tramvaje. V plánu je rovněž parkovací dům pro 400 aut, jehož stavba by měla začít příští rok.
1: Počasí.
0: Tak po prodlouženém víkendu startujeme z brusu nový pracovní týden, ale díky tomu včerejšímu státnímu svátku samozřejmě zkrácený, jaký bude. No, meteorologové v tom mají jasno, že bude jasno. Dnes totiž bude převažovat právě zmíněné jasno. Na nejvýš se může vyskytnout malá průsvitná oblačnost. Teploty až 24 stupňů Celsia nejenom v Jihomoravském, ale i ve Zlínském kraji. A obdobný ráz počasí nás čeká i v nadcházejících dnech. Tak si sluníčka a teplot z toho babího léta pořádně i ideálně ve společnosti ranní jízdy rádi jich užijte.
6: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké ráno i za volanty, míříme do Brna, v ulici Hladíkově, nefunguje světelná signalizace, je tam mimo provoz, tak projíždějte opatrně a teď po ránu je tam i silný provoz. Tak opatrně si hem šťastnou úterní cestu.
1: Ranní jízda. Na rádiu
0: i mezi 6 a 7 budeme servírovat hity pro dobrou náladu, za chvíličku Avril Lavigne. Mimochodem, jedna ale už v Brně padla, teď se bojuje o další vzrostlé stromy. Velké rekonstrukce ve Veří a Štefánikovy ulice totiž mohou znamenat další kácení. Kde všude jsou stromy v ohrožení a co na to jednotlivé radnice, prozradíme v ranní jízdě rádia jich už za chvíli.

0: úterní ráno, Moravu, a dobré chuti, pokud snídáte. Máme 11 minut po 6. hodině, za námi Ella Anderson, před námi Lou Fananek Hagen, anebo třeba taky Jamelia. No a teď už míříme do Brna, protože právě tam znovu řeší, jak skloubit velké opravy ulic a zachování vzrostlých stromů. Město chystá v příštích letech rekonstrukce Veveří a Štefánikovy ulice a právě tam rostou desítky, v případě Štefánikovy dokonce zhruba 200 stromů. Radnice, Brna střed, Žabovřesk i Králova pole tlačí na to, aby jich při opravách zmizelo co nejméně, což je celkem logické. Čerstvě totiž mají v paměti Hasovu ulici v Žabovřeskách, kde se původně mluvilo o pokácení jednoho stromu, nakonec ale bohužel padla celá alej 11 dřevin. Na Veveří se teď řeší třeba to, jestli se podaří zachovat kaštany u Běrsnova sadu. U Štefánikovy zase jde především o dlouhou alej líp. Město říká, že projekt ještě není hotový a že se bude snažit zachovat maximum stromů. Zároveň ale připouští, že nějakému kácení se kvůli omezení prostoru možná nepodaří vyhnout. Bohužel je to samozřejmě velká škoda, víme, jak stromy dokáží v létě působit, jak dokáží ochlazovat okolí, zvláště poté, když se podíváte třeba do zemí okolo nás, kde když se něco takového děje, tak si přivolají odbornou firmu, která dokáže i desítky let starý strom krásně s tím trsem prostě vytáhnout ven a přemístit zas někam jinam. Ano, ne všechny dřeviny to mohou vydržet, ne všechny dřeviny to mohou přežít, ale alespoň ta snaha tady v této fázi je, ne, že se to prostě pokácí a potom budeme zase roky, dlouhá trnánské roky čekat, než to vyroste a začne to tomu okolí pomáhat. Tak uvidíme. Jedna alej už v Brně padla, teď se bojuje o další vzrostlé stromy. Tady 13 minut po 6. hodině další z úterních hitů pro dobrou náladu Lou Fananek Hagen a jeho Moravian Rhapsody.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

další slohy v máji, prosinci jsou mu kolem věrní synci. Já s přátelskou závistí, když čurám v koutě na listí, zvedám oči k nebi, proč jsem narozen tu nebyl. A tak hledím na vinice kolem obce Skoronice, kde pár vylejch týpků sedí kolem jinýho sklípku. Klábosy a zpívaj, hrajou to svítání v hodokvasu, otvírají chodby času, je

0: 20 minut po 6. hodině v úterní raní s Jamely a za chviličku Chris Cross Amsterdam, taky Lady Gaga, no zkrátka dobře, hvězdy hudební scény. No a o těch bude i v úterý 29. září ranní téma, protože my se dneska ptáme, jakou hudební hvězdu byste pozvali na jich Moravě. Oni slavnosti Břeclav oznámili, že příští rok pod zámkem vystoupí Dan Landa a reakce fanoušků byly podle pořadatelů naprosto rekordní. Tak nás zajímá, kdybyste si mohli vybrat úplně kohokoliv, koho byste chtěli vidět na některém festivalu nebo slavnostech tady na jihu Moravy, českou nebo zahraniční hvězdu, kapelu, zpěváka, zpěvačku, koho byste si přijeli poslechnout naživo bez dlouhého přemýšlení. Napište nám své vysněné jméno na Facebook rádia, jich pošlete SMS-ku, WhatsApp zprávu na 606 703 889. Jakou hudební hvězdu byste pozvali na jih Moravy vy, posluchači úterní ranní jízdy?
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Krominik a dalších, i třeba Dermot Kennedy. Pořád se něco děje, tak vám za chvíličku nabídneme další krátké jihomoravské zprávy, zkontrolujeme ranní moravské teploty a vydáme se na cesty, bohužel i dneska, v úterý máme hlášeny dopravní nehody. Tak vás na ně upozorníme už za okamžik.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu MP Maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás nové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno. Zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
0: Za minutku bude půl sedmé, krásné úterní jítro.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.

0: V Jižkovicích, ve Vrbici a v Sokolnicích.
1: Rádio Jih. Doprava.
2: A opět a znovu informace za volanty. Na dálnici D1 na 200 km směrem na Jihlavu vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. Kolona má v tuto chvíli zatím kilometry a kilometr, ale se silicím provozem určitě bude narůstat, takže to budou kilometry. Tak nezapomeňte na záchranářskou uličku dálnice D1 200 km směrem na Jihlavu. Na průtahu Zlína na třídě Tomáše Bati na křižovatce se Šrámkovou směrem do centra došlo k dopravní nehodě osobního auta. I tady je potřeba počítat s omezením provozu. No a hráz brněnské přehrady, která spojuje Bystrc a Kníčky, je ode dneška kvůli rozsáhlé rekonstrukci zcela uzavřena. Práce potrvají až do prosince roku 2027. Je potřeba počítat s delšími objížďkami. Pevné nervy si hem šťastnou úterní cestu.
1: Ranní jízda. Na rádiu Jí.
2: No a k hitům pro dobrou náladu ještě informace o možném zdražení. Letošní sucho může mít totiž dohru, která se dotkne skoro každého z nás. Úprava pitné vody je totiž dražší a některé obce musí investovat miliony do nové infrastruktury. Co to může udělat s našimi účty? Za vodu prozradíme v úterní ranní jízdě rádích už za chviličku. Teď je Jevča Fárna a Miraj.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín.

0: Čas 6.38, krásné úterní ráno, Moravo, Vans, Joy za námi, před námi Shakira nebo Dermot Kennedy. No a před námi vlastně, když se podíváme do kalendáře, předposlední zářijový den, už ve čtvrtek přijde 1. října a meteorologové tvrdí, že babí léto bude přetrvávat i na začátku října. Ostatně i tyto poslední dny byly krásné se sluníčkem a tak to by to mělo pokračovat pomalu plynule ze září do října. No a nadprůměrné vysoké teploty by prý mohly vydržet i po většinu měsíce, i když se budou s blížící se zimou pomalu snižovat. V říjnu se nejspíš nevylepší, ale bohužel situace se suchem, protože ve výhledu počasí to nevypadá zatím na žádné větší deště, naopak první půlka října bude opravdu suchá. A o suchu, jak už jsme naťukli před pár minutkami, teď bude řeč. Letošní sucho se nám možná promítne i do účtů za vodu. Vysoké teploty a velmi nízké průtoky řek totiž v létě zhoršovaly kvalitu vody a jejich úprava tak byla dražší. Někde dokonce až o pětinu. Některé obce navíc kvůli nedostatku vody musí stavět nové vodojemy nebo se napojovat na vzdálenější vodárenské sítě a právě tyto investice se mohou projevit ve vyšším vodném a stočném. Kde přesně voda zdraží a o kolik, by mělo být naprosto jasno nejpozději během prosince, ale teď je jisté, že letošní sucho může mít do hru, která se dotkne skoro každého z nás. 6.39, čas na další hity pro dobrou náladu a pak už se v úterý 29. září vydáme za ranním tématem.
1: Město Valtice vás zve na Valtické vinobraní. Město Valtice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Valtic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.valtickevinobraní.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minuty po 7:15 Dermot Kennedy, za chviličku Depešáci a nebo Mikuláš Josef. Takže interpreti, kapely, hity pro dobrou náladu připravený v úterý 29. září v raní jízdě rádiek. No a o těch interpretech, o těch kapelách bude řeč i v dnešním ranním tématu. My jsme se totiž rozhodli, že se vás zeptáme, jakou hudební hvězdu byste pozvali na jih Moravy. Slavnosti Břeclav oznámili, že příští rok pod zámkem vystoupí Dan Landa a reakce fanoušků byly podle pořadatelů naprosto rekordní. No a tak nás zajímá, kdybyste si mohli vybrat úplně kohokoliv, koho byste chtěli vidět na některém festivalu nebo slavnostech tady na jihu Moravy. Českou nebo zahraniční hvězdu, kapelu, zpěváka, zpěvačku, koho byste si přijeli poslechnout naživo bez dlouhého přemýšlení.
1: Zdeněk napsal: zdravím všechny posluchače, určitě bych přivítal kapelu Mňága a Žďor do Hodonína, jelikož příští rok oslaví 40 let na scéně, to by bylo určitě super zážitek.
0: No a myslím si, že pozvat tuto kapelu by neměl být za zbuhy jak velký problém.
1: Tady by to šlo, si myslím.
0: Na rozdíl třeba od Lukáše, který píše dobré ráno, určitě Linkin Park. No tak já neříkám, že by to nešlo, jiné, no. Ale prostě ten producent, ten promotér by potřeboval trošku větší balík prachu.
1: Iggy napsal, a taky by to asi nemělo moc jednoduché, dobré ráno, Imagine Dragon, Robbie Williams, John Bon Jovi, no, to už jako, tady nevím, jestli zrovna s tímto můžete někde jako na nějaké té radnici tady nejumorali zabudovat, že byste přijela, třeba si pozvěte na ty vaše slavnosti.
0: A tak ne, vždycky to pořádají radnice, že máme tady určitě spoustu zajímavých promotérů, kteří sem dostali už různé hvězdy i světového formátu, no tak uvidíme, možná se poštěstí, ale rozhodně musíme říci, že máte dobrý vkus. Tak jakou hudební hvězdu byste pozvali na jih Moravy? Takové dnešní úterní ranní téma. Psát můžete dál na Facebook rádia, jich dále můžete posílat SMSky a WhatsApp zprávy na 606 703 889. No a byli bychom samozřejmě rádi, kdyby se tak někdy stalo a třeba na jih Moravy dorazili i Depešáci, ale než dorazí David Gehen, tak zatím alespoň takto zprostředkovaně aspoň přes ranní jízdu Enjoy the Silence.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Dobré úterní ráno, Moravo. Po 7. hodině další hity pro dobrou náladu. Tady malá ranní ochutnávka z ranního hudebního Many Ava Max. Ale třeba taky Evča Farná společně s Miraj. Ale slibili jsme taky tu Ava Max.

0: si dá se i zpěvačka Raya, Where is my husband? Je úterý 29. září, pořád se něco děje a tak vám už za chviličku nabídeme čerstvé jihomoravské zprávy. Kromě jiného se dozvíte, že otevření staré hasičky v Komíně dál blokuje špatně položená dlažba. Navrch aktuální předpověď počasí, máme tady podzim, ale úplně úžasný až dneska, teda i dneska až 24 stupňů Celsia, k tomu sluníčko i nadcházející dny by měly být obdobné. Budeme konkrétnější už za chviličku.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
3: Stavební firma Stavdomy je certifikovaným partnerem programu E4 Dům od Wienerbergeru. Nabízí moderní řešení pro vaše bydlení s důrazem na ekonomiku a efektivitu. Stavby nově realizuje také pomocí zdicího robota. Zajišťuje hrubé stavby, dokončovací práce i rekonstrukce. Pořádný dům bez starostí. Stavdomy.cz.
4: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy, too comfortable to take off.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Za minutku bude 7, krásné úterní ráno, Moravo.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
9: Otevření staré hasičky v Komíně dále blokuje špatně položená dlažba a Zlín si polepšil v hodnocení transparentnosti hospodaření. Nové brněnské komunitní centrum ve staré hasičce v Komíně je už měsíce hotové, veřejnosti ale stále neslouží. Důvodem je nekvalitně položená dlažba v okolí, kterou brněnské komunikace odmítly převzít kvůli nerovnostem a špatnému způsobu pokládky. Plochy se proto znovu předlažďují a bez jejich dokončení nemůže magistrát zkolaudovat celý projekt. Rekonstrukce měla být původně hotova už loni na jaře. Cena stavby se mezitím zvýšila z původních 44,5 milionů na téměř 53 milionů korun. Kvůli opravám dlažby čeká řidiče o víkendu také uzavření výjezdu a výjezdu z hlavní ulice na Svrateckou. Zlín podle dat organizace Hlídač státu snížil v letech 2023 až 2025 míru rizikových faktorů při nakládání s veřejnými penězi. Hodnota takzvaného K-indexu klesla a město se posunulo z pásma C do lepšího pásma B. Radnice za tyto 3 roky zveřejnila téměř 5900 smluv, přičemž u necelých 3% nebyla veřejně uvedena cena. Ubylo také smluv se zásadními formálními nedostatky. K-index sleduje například právě chybějící ceny nebo koncentraci zakázek u malého počtu dodavatelů. Vyšší hodnota znamená větší výskyt rizikových faktorů, sama o sobě ale není důkazem korupce.
1: Rádio Jih, počasí.
10: počasí.
0: Předposlední zářijový den roku 2026 nabídne teploučko sluníčko, jak už jsme říkali, meteorologové v tom mají jasno, že bude převažovat jasno, na nejvýš se může vyskytnout malá průsvitná oblačnost. Teplota v Jihomoravském i Zlínském kraji dnes maximálně 24 stupňů Celsia. Po ránu v Podivíně 8, ve Starém Městě Uherského Hradiště 9, Břeclav Archlebov shodně po 10 stupních Celsia.
10: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
11: Rádio Jih. Doprava.
0: A míříme na dálnici D1 na 217. kilometru směrem od Vyškova na Brno. Leží v pravém pruhu roztrhaná pneumatika. Projíždějte opatrně a připomínáme, na D1 na 200. kilometru směrem na Jihlavu vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. Kolona má několik kilometrů, tak počítejte se zdržením. Opatrně si hem šťastnou úterní cestu.
11: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
0: Každý den se dá něco slavit a dnešní 29. září toho nabízí docela dost. Připomeneme si, proč bychom měli myslet na své srdíčko, proč se před nákupem vyplatí nejdřív, řekněme, prošmejdit lednici, a taky jeden svátek, který dobře znají všichni, kdo někdy někomu docela pracně připravovali cenovou nabídku. Jaké speciální dny dnes slavíme? No, prozradíme už za chvíli v ranní jízdě Rádia Jih. Teď Eva Mac.

0: 7 hodin, k tomu 8 minut přesný čas, v úterý 29. září, Mika a Grace Kelly. Před námi Ray a Where is my husband, a nebo Miraj, vedle tebe usínám. A teď ale, dámy a pánové, míříme k těm speciálním dnům, protože i dnes, předposlední zářijový den, jich tady docela dost máme, tak pojďme vybrat za nás ty nejzajímavější. 29. září patří Světovému dni srdce. Tato neuvěřitelná biologická pumpa udělá v našem těle za jediný den kolem 100 000 úderů a přečerpá přes 7 000 litrů krve, a to bez jediné vteřiny pauzy, bez dne dovolené. Mimochodem, vědci navíc zjistili, že poslech dobré hudby dokáže srdeční tep doslova sklidnit a přirozeně ho sladit s rytmem písničky. Srdci prokazatelně prospívá i pořádný smích, protože uvolňuje cévy a okamžitě zlepšuje průtok krve. Takže pokud se dnes práci nechcete zbytečně stresovat, berte věci s humorem, pravda, někdy to je velmi těžké, ale zkuste to tak brát a zůstaňte naladěni na vlnách rády a jejich hity pro dobrou náladu vám budeme hrát po celý dnešní den. Dnes máme taky den stop plýtvání jídlem. A ruku na srdce, komu z nás občas vzadu v lednici nesplestivila nějaká potravina nebo někde v chlebníku nestvrdl půl bochníku chleba. V Česku každý z nás údajně ročně vyhodí do koše v průměru přes 30 kilo potravin. Přitom obrovská část jídla končí v popelnici jen kvůli tomu, že si pleteme dvě věci na obalu. Spotřebujte do a minimální trvanlivost. To druhé totiž neznamená, že je jídlo druhý den jedovaté. Těstoviny, rýže, čaj nebo třeba i čokoláda jsou bezpečné i celé měsíce po uvedeném datu. Samozřejmě však záleží, jak je skladujeme. To je alfa omega. Tak dneska, než vyrazíte na nákup, mrkněte nejdřív do spíže nebo do lednice, ať zbytečně nevyhazujete třeba i tisíce korun z peněženky. No a pokud pracujete třeba na pozici obchodního zástupce, tak to znáte z práce velmi dobře. Sedíte hodiny na escelem, počítáte marže, ladíte položkový rozpočet, vypipláte dokonalou cenovou nabídku a zákazník vám obratem odepíše a nešlo by to levněji, nešlo by to o 10, 20, 30% levněji a třeba i bez faktury. 29. září je Mezinárodním dnem obchodních nabídek, který svátkem všech obchodníků, ale i projektantů, řemeslníků a manažerů, kteří tráví život také sepisováním nabídek, které si druhá strana často ani pořádně nepřečte. Každopádně my pro vás máme jednu nabídku, která se neodmítá, tu nejlepší muziku do dnešního dne a taky přání, ať se vám dnes rozeslané obchodní nabídky podaří vrátit s pozitivní odpovědí. Tolik tedy k dnešnímu dnu, k 29. září. My se 11 minut po 7. hodině v ranní jízdě rádia vracíme ke slibovaným hitům pro dobrou náladu, tedy pecka Where is my husband?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7 hodin, 17 minut přesný čas, v úterý 29. září a jejich předposlední zářijový den roku 2026. Tady máme nějaké ty zajímavosti ze světa, no a když tady byli Miraj, vedle tebe usínám, tak vedle některých a v podstatě kam se podíváš, bylo morče.
1: Je to tak, na Novém Zélandu se totiž o víkendu soutěžilo o titul, který se doopravdy zdá hodně kuriózním. Do města Taupo se silo skoro 300 morčat z celé země a jejich majitelé je na přehlídku připravali klidně celé měsíce. Dalo by se říct, že to bylo takové mis nebo miska morče. Řešila se například speciální strava, česání, koupání a u dlouhosrstých morčat třeba i dvouhodinové fénování. Doopravdy péče jako hrom. Porota posléze sledovala barvu a kvalitu srsti, celkovou kondici, také se dívali, jak zvířátka jsou zdravá, jak vypadá jejich zdravotní stav. Zajímavostí taky je, že na Novém Zélandu jsme měli i českou stopu, protože jedním ze dvou rozhodčích byl Čech Jiří Kytner. Ten morčata prýchová přes 20 let od roku 2018 působí právě také jako rozhodčí na podobných kláních, značně kuriozních za mě. Soutěže posuzuje nejen u nás, ale pravidelně vyráží do zahraničí. Tentokrát se tedy zavítal až na Nový Zéland. Pokud by vás zajímalo, jaké to morčátko vyhrálo, tak stalo se vítězem morče s opravdu nobelským jménem. Claremont Girl Clash of Hearts. Toto soutěže přihlásil teenager Josh Wilson. Jones za zvítězství svého morčátka měl samozřejmě jak jinak velkou radost. Navíc tu výstavu samotnou a tu soutěž si přišli prohlédnout i stovky návštěvníků, takže bylo o to evidentně zájem. Asi na Novém Zélandu mají vyzkoušeno, že morčata táhnou, nebo nijak si to nedokážu vysvětlit. Takže doopravdy soutěž se vším všudy, morčata, fénování jejich srsti a tak dále, ladění tak, aby vypadala co nejlépe. A čekání, že zrovna to jejich morče vyhraje nakonec, tak jak to bývá, mohlo vyhrát jenom jedno. A tady jsme vám prozradili, které, no tak proč ne? Jako pokud to tam lidi baví, dojdou se na to dokonce i podívat, tak proč by nemohli morčátka mít svoji v uvozovkách takovou ala soutěž krásy.
0: Tak lidi se určitě bavili, otázka, jestli se někdo ptal těch morčat.
1: To jo, no.
0: Jestli tam chcou hodiny pózovat.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: není na ní, je taky Rihanna, Co nevidět. Další z hitu pro dobrou náladu. Cake by the Ocean. Seba. Stejně jako Miley Cyrus. Nebo kapela Krišno. Je úterý 29. září, pořád se na jižní a jihovýchodní Moravě něco děje a my vám to zprostředkujeme. Stačí mít jen zaplé rádio, jich rádio jižní Moravě a dozvíte se už za chviličku mnohem více.
1: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: V Bučovicích na Štánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
0: Hezké úterní ráno, Moravo. Za dvě minutky bude půl osmé.
5: Rádio JICH. Jihomoravské zprávy.
6: V Hustopečích se letos v říjnu pustí do opravy zhruba kilometrového chodníku podél Bratislavské ulice, tedy výkladovky směrem na Břeclav. Chodník je místy ve špatném stavu a někde úplně chybí. V brněnské Líšni pokračuje přestavba někdejšího rozsáhlého areálu Zetoru. Na místě bývalé kovárny už stojí nová skladovací hala. Po někdejší ozubárně vzniká dvoupodlažní průmyslový objekt, který má kromě výroby a skladů nabídnout i sportovní využití.
5: Počasí.
0: Na zdraví, kolego.
6: Ano, pojďme se podívat i na aktuální teploty. Zlín měří pouze 8, stejně tak Rakvice, 10 stupňů hlásí Hroznová Lhota a Rajhrad má 11.
5: Rádio Jih. Doprava.
0: Na dálnici D2 na 7,5 kilometru ve směru na Brno havarovala dvě osobní vozidla. Kolona se alespoň prozatím netvoří a na Brněnsku mezi Kuřími a Moravskými Kninicemi došlo k dopravní nehodě osobního vozidla a provoz je řízen kyvadlově. Počítejte se zdržením a to v obou směrech. Tak pevné nervy a si hem šťastnou úterní cestu.
5: Ranní jízda. Na rádiu J.
0: Teď z úplně jiného soudku. Co kdyby vám stát zaplatil za to, že na chvíli odložíte mobil a otevřete knížku? Ne vkladní, ale normální klasickou knížku a něco hezkého si přečtete. V jedné zemi přesně takový program spustili, žádné velké love, ale nečekejte, spíš jde o malou odměnu za dobrý návyk. Za chvíličku řekneme, kde to funguje a kolik si tak můžete v úvozovkách vyčíst.
5: Už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 7.36, hezké místy, slné úterní ráno, vinčujeme a už jsme položili tu otázku, co kdyby vám stát platil za to, že na chvíli odložíte mobil a otevřete knížku. To by se, myslím, líbilo i tobě, ne?
1: To by se mi líbilo taky, no.
0: A to zrovna žádný čtenář bůh jaký nejsi,
1: no,
0: že?
1: No, no, je to fajn nápad, jako bych řekl, no.
0: No, možná by se vám hodila malá motivace odložit ráno mobil a místo scrollování otevřít knížku. V Singapuru za to totiž lidem dokonce platí. Funguje to jednoduše, kdo si každý den aspoň na 15 minut sedne ke knize a zapíše si to na vládním webu, dostane virtuální mince a když jich nazbírá 1000, promění je za jeden singapurský dolar, tedy zhruba 17 korun. Ano, žádný nový přivýdělek to není, na těch pár korun musíte číst 50 dnů, smyslem ale samozřejmě není lidi obohatit, spíše dostat aspoň na chvíli pryč od mobilů, sociálních sítí a nekonečného projíždění zpráv. Singapur dlouhodobě řeší, kolik času hlavně mladí lidé tráví před obrazovkami. A vláda sází na jednoduchý návyk 15 minut čtení denně, třeba v autobuse, ve vlaku, u kafička nebo před spaním. No a mimochodem, Singapurci na tom se čtením vůbec nejsou špatně. Přesto tady tuto akci udělali. Tamní 15-letí studenti patří podle mezinárodního srovnání dokonce ke světové špičce. Přesto přeze všechno chce vláda, aby se četlo ještě mnohem více.
1: No tak jak říkáš, je to taková spíše motivace hodně v uvozovkách malá, jo, i při té drahotě, která v Singapuru jako panuje,
0: tak se počítá,
1: je to takové všimné, ale je to jako samozřejmě určitě zajímavý nápad a troufnu si tvrdit, že některé lidi 100% osloví.
0: No a pak by se to mohlo posunout ještě dál, když budeš doma častěji uklízet, napíše si to na vládním webu, můžeš dostat třeba nějaký poukaz na slevu 5, 10, 15% třeba na nákup nového vysavače, že? Potom, když všechno tady toto uděláš, přečteš si knížku, uklidíš, otevřeš si lahvinku, tak to taky zapíšeš. Oni ti potom dají slevu do odmašťovny, když to přeženeš, jo? Jako dalo by se s tímto pracovat,
1: jako, že dá se říct, že slevy mohou být úplně na všechno a stát vás může podporovat v letčem, že bude jenom na něm, co si zrovna vybere.
0: Miley Cyrus anebo Model Talking, co si vyberete vy, záleží na vás, díky, že posloucháte úterní ranní jízdu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Let's go.

0: 8 a v úterní ranní jízdě Model Talking, co neví Ed Krištof a hned teď se vrháme na ranní téma, ptáme se, jakou hudební hvězdu byste pozvali na jih Moravy. A ptáme se z jednoho prostého důvodu, slavnosti Břeclav totiž oznámili, že příští rok pod zámkem vystoupí Dan Landa. Reakce fanoušku byly podle pořadatelů naprosto unikátní, rekordní. Tak nás zajímá, kde byste si mohli vybrat úplně kohokoliv, koho byste chtěli vidět na některém festivalu nebo slavnostech tady na jihu Moravy. Kdo by to byl? Můžete vybírat českou nebo zahraniční hvězdu, kapelu, zpěváka, zpěvačku. Koho byste si přijeli poslechnout naživo bez dlouhého přemýšlení?
1: Zdeněk napsal: zdravím všechny posluchače, určitě bych přivítal kapelu Mňaga až Dorb do Hodonína, jelikož příště rok oslaví 40 let na scéně. To by bylo určitě super.
0: To rozhodně, stejně jako Lukáš píše, že by bylo fajné, kdyby dorazili Linkin Park. No, troufnu si říci, že o kapičku budou dražší než nějak až Dorp, ale Luke, třeba jednoho krásného dne se podaří, kdo ví.
1: A máme tu Sáru, která napsala jedině,
0: že by
1: ano,
0: chtěla Dášu, no.
1: Dášu by chtěla, aha.
0: Dášu Zázvůrkovou.
1: Aha, takže to nějaká speciální jako zpěvačka, jako Dáša Zázvůrková.
0: Tak díváme se tady na Facebook, že to je hudebník nebo kapela.
1: Aha.
0: Dáša Zázvůrková. No vidíš to, no tak
1: přiznám
0: jako...
1: se, že jsem vůbec neznal, tak jsme alespoň zase poučení.
0: Tak děkujeme, jako, no. Sáro, možná, že toto je zatím ten třeba nejsplnitelnější sen.
1: Ano, máme tu sny splnitelné a sny, které zůstanou asi jenom u těch snů. Jako.
0: Sny jsou všechny splnitelné, otázka, kolika to máš lovu. Tak jakou hudební hvězdu byste pozvali na jih Moravy? Dejte vědět přes Facebook rádiích, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Tak kolego, u tebe by bylo asi naprosto jasné, že by dorazila, nebo měla podle tebe dorazit kapela Roxette.
1: To určitě, ale...
0: Mimochodem, že... Břeclavy pod zámkem byla na Hodech, jako,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, ale...
0: Byť teda, to byl tribute.
1: Tribute. No a tak teď už jako jde o to, že v tom úplně původním složení, ve kterém jsem na těch koncertech dvakrát byl, by to nebylo.
0: To už je science fiction.
1: Takže to už je science fiction, to už by nebylo, že tím pádem asi bych si nechal ujít jako zážitek teď, jak jezdí ponovu, už to není asi pro mě. Mary byla jenom jedna.
0: Ale přece jenom, kdyby jsi měl vybrat...
1: Určitě ano, anebo teda mám za sebou i koncert Lady Gaga, to bylo taky famózní, takže to by se mi taky líbilo, ale to je taky trošku jako dražší asi záležitost.
0: Tak a to se zas můžeš projít kolem řeky a tam uslyšíš Gaga, Gaga.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Zpěvačku Leny netřeba dlouze představovat. Byla součástí úterní ranní jízdy s datem 29. září. No a po 8. hodině třeba Luna a Bailando. Taky zpěvák Somber. Nebo Vesna a Vínečko. Areál Zetorov v brněnské Líšni čeká demolice své várny a nový parkovací dům pro 400 aut. I o tom budou další úterní jihomoravské zprávy i v předposlední zářivý den roku 2026. Tedy ty dnešní zprávy nesou datum 29.9. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí a na podzim je velmi lákavá. Máme naměřit až 24 stupňů Celsia a k tomu bude krásně slunečno.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti a ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
4: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení, chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
5: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrarnamadlenka@seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
0: Hezké zářijové ráno, Moravo, 2 minutky a odbije 8. hodina.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: V Hustopečích opraví kilometr chodníku na Bratislavské ulici a areál Zetoru v brněnské Líšni čeká demolice své várny a nový parkovací dům pro 400 aut. V Hustopečích se letos v říjnu pustí do opravy zhruba kilometrového chodníku podél Bratislavské ulice, tedy výpadovky směrem na Břeclav. Chodník je místy ve špatném stavu a někde úplně chybí. Opravy se budou týkat také přechodu pro chodce a vjezdu k nemovitostem. Tráce začnou od křižovatky s Nádražní ulicí a skončí u Herbenovy ulice. Přes zimu se stavba přeruší a hotovo má být v srpnu příštího roku. Zakázka vyjde na necelých 10 milionů korun. Původně se mělo začít už v srpnu. Termín ale posunulo odvolání jednoho z účastníků výběrového řízení. V brněnské Líšni pokračuje přestavba někdejšího rozsáhlého areálu Zetoru. Na místě bývalé kovárny už stojí nová skladovací hala a po někdejší ozubárně vzniká dvoupodlažní průmyslový objekt, který má kromě výroby a skladů nabídnout i sportovní využití. V nejbližších týdnech se má začít bourat také bývalá slévárna Hojniš, kterou později nahradí další dvoupodlažní hala. Investor počítá i s novými cyklostezkami přes areál a se zastávkou tramvaje. V plánu je rovněž parkovací dům pro 400 aut, jehož stavba by měla začít příští rok.
1: Radio Jih.
8: jich. Počasí.
0: Tak při podzimním jitru můžeme nabídnout velmi příjemnou předpověď počasí. Babí léto nám pokračuje i dnes úterý 29. září. Podle meteorologů bude převažovat jasno. Na nejvýše se může vyskytnout malá průsvitná oblačnost. V Jihomoravském i Zlínském kraji dnes naměříme až 24 stupňů Celsia. Po ránu chladněji, Klentince 8, Kyjov, Hovorany, Újezd u Brna po 10 stupních Celsia.
9: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
8: Rádio Jih. Doprava.
0: No a po prodlouženém víkendu se nám bohužel opět a znovu na cestách vytvořily nejenom kolony, ale máme tady i hlášeny dopravní nehody. Tak na příjezdu do Otrokovic ve směru od Tlumačova šetří třeba policie střed dvou osobních aut. Projíždějte opatrně. Míříme do Brna, ve Veslavské ulici došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. I tady počítejte se zdržením. V Brně zůstáváme v Knínské ulici ve směru na Bystrc u křižovatky s Brankou. Došlo ke střetu dvou motorkářů. S 15-minutovým zdržením počítejte od Žabovřesk. Na dálnici D1 na 191. půltém kilometru směrem na Jihlavu se srazilo osobní auto s dodávkou. Blokují jeden pruh, kolona se tvoří už od 194. kilometru. Na D2 připomínáme, na 7,5. kilometru ve směru na Brno havarovala dvě osobní vozidla. Tady se kolona alespoň prozatím netvoří. A hráz brněnské přehrady, která spojuje Bystrc a Kníničky, je ode dneška kvůli rozsáhlé rekonstrukci zcela uzavřená. Práce potrvají až do prosince 27. Je potřeba počítat tedy s delšími objížďkami. Tak opatrně a si jen šťastnou úterní cestu.
8: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: A za chviličku zase do Brna, protože jedna alej už právě v Brně padla, teď se bojuje o další vzrostlé stromy. Velké rekonstrukce ve Veří a Štefánikovy ulice totiž mohou znamenat další kácení. Kde všude jsou stromy v ohrožení a co na to jednotlivé radnice, řekneme už za chviličku. Teď Luna a Bailando.
8: Hrajeme hity produkty.

0: zpěvák Somber, úterní raní jízdě, dobré ráno, Moravo, 8 hodin, 8 minut, co nevět, Linkin Park anebo George Ezra, teď ale míříme do Brna, kde se znovu řeší, jak skloubit velké opravy ulic a zachování vzrostlých stromů. Město chystá v příštích letech rekonstrukce Veveří a Štefáníkovy ulice a právě tam rostou desítky, v případě Štefáníkovy dokonce zhruba 200 stromů. Radnice Brna Střed, Žabovřes i Králova Pole tlačí na to, aby jich při opravách zmizelo co nejméně. Čerstvě totiž mají v paměti Hásovu ulici v Žabovřeskách, kde se původně mluvilo o pokácení jednoho jediného stromu. Nakonec ale bohužel padla celá alej 11 dřevin. Na Veveří se teď řeší třeba to, jestli se podaří zachovat kaštany u Björnsova sadu. U Štefáníkovy zase jde především o druhou alej líp. Město říká, že projekt ještě není hotový a že se bude snažit zachovat maximum stromů, a to se říká vždycky, že jak to potom dopadne. Zároveň ale pravda připouští, že nějakému kácení se kvůli omezenému prostoru možná nepodaří vyhnout. Zajímavé, když v okolních zemích se udělá maximum pro to, aby se jí vzrostlé stromy přesadily někam jinam. Ano, ne každý to přežije, ne u každého stromu se to podaří, ale alespoň se to zkusí, protože kolik chceme ještě důkazů? Letošní léto bylo samozřejmě dalším velkým důkazem toho, že stromy neskutečným způsobem dokáží ochladit okolí. Tak uvidíme. Jedna alej už v Brně padla, teď se bojuje o další vzrostlé stromy.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: 8 hodin a 16 minut a v úterní ranní jízdě rády George Ezra. Co nevidět Vesna a jejich vínečko, tohle rozhodně za volant nepatří, ale dopravní servis do ranní jízdy rády jejich, ten naopak patří.
1: Rádio jich. Doprava.
0: Opatrně na průjezdu Uherským Brodem ve směru na Uherské Hradiště, havarovala tam 3 osobní vozidla, blokovány 1 jízdní pruh, počítejte s narůstající kolonou a nezapomeňte na Záchranářskou uličku. Sihem přejeme šťastnou úterní cestu. No a vlastně u cestování ještě chviličku zůstaneme, podíváme se na, jak se tomu říká česky, pásmová nemoc.
2: Ano, je to tak, podíváme se na jetlag, možná ho znáte, když letíte někam, kde se to liší tak trošku časově, že letíte třeba z našeho času někam, kde je opět o 6 o 7 hodin méně, tak potom to tělo reaguje tak jako zvláštně, neustále se cítí, jakože je nastavené na ten původní čas, no a vy jste třeba unavení, chce se vám spát a tak dále. Říká se tomu tedy jetlag neboli pásmová nemoc, přináší únavu, špatné spaní, bolesti hlavě nebo třeba rozházené trávení. Naše vnitřní hodiny prostě hold se s tím vypořádávají po svém. Odborníci proto ale mají speciální rady, aby to bylo všechno tak nějak více v pohodě, aby se ten jetlag nerozjel úplně třeba naplno. Začínají radit s přípravou ještě před cestou a třeba si postupně posouvat čas jídel směrem k režimu, který vás čeká v cíli. Postupně, že si navykáte to své tělo tak, aby ho to úplně nerozhodilo. Po příletu je pak prý dobré co nejdříve jíst a fungovat podle místního času, i když vám tělo bude chvíli říkat něco úplně jiného. Možná, když nebudete mít hlad, no, tak se prostě i tak najeste, aby si to tělo zvyklo. Během letu a první dny po příletu se prý vyplatí volit spíše menší porce, protože těžká masná nebo hodně kořeněná jídla mohou žaludek ještě více rozhodit a prý to prostě a jednoduše nepřidá. Hodně důležité, jak už to bývá, je také pití, nedostatek vody, totiž únavu a další nepříjemné příznaky ještě zhoršuje. Známe to všichni. Alkohol není zrovna ideální pomocník s jetlagem, tady doopravdy vám pšenka nepokvete. Opatrně máte zacházet i s kávou, hlavně později odpoledne a večer, aby si tělo dokázalo na nový režim zvyknout. No a podobné pravidlo pak platí i cestou zpět. Jestli to funguje 100%, to asi ne, ale jsou to takové mírné rady, které by vám mohly pomoci, pokud vás třeba nějaká ta cesta čeká, víte o tom, že na ten jetlag trpíte, že prostě tělo to cítí, tak možná pokud jste nic z toho ještě, o čem jsem tady mluvil, nevyzkoušeli, možná teď je právě ten pravý čas.
0: A nebo prostě neletat daleko.
2: Nebo, no, je nejjednodušší.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ráno Moravo, i dnes se sluníčkem, i dnes s hity pro dobrou náladu po prodlouženém víkendu předposlední zářijová ranní jízda rádia roku 2026. Po půl deváté v ní třeba Venga Boys, tedy Swim, a nebo od IVM s podivína Malinovka. Před další várkou hitů pro dobrou náladu vás ještě seznámíme s novinkami z jižní a jihovýchodní Moravy. Připraveny jsou další krátké úterní jihomoravské zprávy.
1: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off. Hlenu.
5: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
6: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu MP Maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.
0: Dobré úterní ráno, Moravo, je půl deváté.
8: Rádio Jih.

0: počasí.
1: Aktuálně měříme ve Zlíně 10 stupňů, tu samou teplotu hlásí Lovčice, po 11 pak měří Bořetice a Modřice.
2: Rádio Jih. Doprava.
3: Znovu taky na cesty v Brně v ulici Úvoz na křižovatce z Tvrdého. Havarovala dvě osobní vozidla, provoz je tam částečně omezen. Ve Znojmě v Suchohrdelské ulici na kruhovém objezdu došlo ke střetu osobního auta s nákladním a blokován jeden jízdní pruh, počítejte tady se zdržením. A připomínáme, na projezdu Uherským Brodem ve směru na Uherské Hradiště havarovala tři osobní vozidla, blokován jeden jízdní pruh, počítejte s kolonou. Opatrně a sihem šťastnou úterní cestu.
2: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
3: No a za chvíli se podíváme do hudební a filmové historie dnešního dne. Připomeneme si jeden velký filmový hit, u kterého nezůstalo jen u romantiky před kamerou. A taky zpěváka, kterému slavný Simon Cowell před celým světem vysvětlil, že jako popová hvězda rozhodně nevypadá. Jenže pak otevřel pusu a bylo po řečech. Více za chviličku, teď Venga Boy.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.

Tady svým spůterní ranní jízdě za chviličku zamíříme do Podivína za kapelou IVM a nabídneme malinovku a chybět nebude ani Mike Perry a jeho The Ocean. Máme úterý 29. září, i v tento den se psala filmová a hudební historie. Tak pojďme do ní alespoň na chviličku nahlédnout. 29. září roku 1990 obsadila vrchol britské hitparády Maria McKee a to s filmovou baladou Show Me Heaven. Píseň vznikla pro film Bouřlivé dny z prostředí závodu NASCAR. A během natáčení tohoto filmu přeskočila jiskra mezi Tomem Cruisem, který mimochodem hrál jednoho ze závodníků, a tehdy ještě málo známou australskou zrzavou herečkou Nicole Kidman, která hrála lékařku. Skladba doprovází jejich klíčovou intimní scénu a stala se tak neoficiální hymnou jejich skutečné lásky. Mimochodem ještě před koncem roku 1990 měli Cruise s Kidman svatbu, ale manželství vydrželo pouhých 11 let, i když během toho si spolu osvojili dvě adoptované děti. Maria McKee a Show Me Heaven. V roce 1978 se pak v tento den narodil Kurt Nielsen, který až do roku 2003 dělal instalatéra a topenáře. Pak ale doslova vypálil rybník světovým hudebním hvězdám se svou peckou

0: se dostal tam, kam se dostal. Kurt Nielsen ale nezazářil jen v historicky první norské obdobě televizní show Superstar a s touto celosvětovou úspěšnou hitovkou, ale doslova vytřel zrak celému světu i o rok později na první celosvětové show Pop Idol. I když pravda, porodce a zároveň i kat Simon Cowell uviděl Nielsena v přímém přenosu, si neodpustil jedovatou poznámečku na jeho vzlet a prohlásil, že s touhle vizáží vypadá spíš jako hobbit z Pána prstenů. Ovšem, než popová hvězda, dneska už teda, Kurt Nielsen vystřihl akustický rockový nářez Beautiful Day od YouTube. Mezinárodní porotu i diváky naprosto paralyzoval svým neuvěřitelným hlasovým rozsahem. Celosvětové finále s přehledem vyhrál. Simonovi Cowellovi prostě zavřel ústa. Tehdy dokonce porazili americkou superstar Kelly Clarkson. 78. spatřil světlo světa Kurt Nielsen. Kdysi dávno instalatéra Topenás. Dneska zpěvák světového formátu. Tak zdravíme tímto vlastně všechny řemeslníky a byť víme, že mnozí z vás můžete mít taky zlato v hrdle. My jsme velmi rádi, že máte zlaté ručičky a čas od času nám to topení opravíte a nebo vytvoříte úplně nové. Tolikhle houlinky pohled do 29. září do hudební a filmové historie. Teď míříme do slibovaného Podivína. Odtud pochází kapela IVM, jež nabídne právě teď v 8 hodin a 43 minutky v úterní ranní zdi Rádio Jich Malinovku.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: 11 minut a bude 9, hezké slunné úterní ráno, Moravo, předposlední zářivé roku 26, za chviličku zraní zde Enrique Iglesias anebo Sia. A o hvězdách hudební scény to bude i teď, protože jsme se v dnešním ranním tématu vás, raních ptáčat, ptali, jakou hudební hvězdu byste pozvali na jih Moravy. Ono totiž slavnosti představ oznámili, že příští rok pod zámkem vystoupí Dan Landa a reakce fanoušků byly podle pořadatelů rekordní. Tak nás zajímá, kdybyste si mohli vybrat úplně kohokoliv. Koho byste chtěli vidět na některém festivalu nebo slavnostech tady na jihu Moravy? Českou nebo zahraniční hvězdu, kapelu, zpěváka nebo zpěvačku?
1: Napsal Joška, dobré ránko, tak vydal The Offspring nebo Green Day.
0: Tak mi trošku jako Pepa jako
1: přitvrdil hodně, ten tvrdí muziku.
0: So Iggy, dobré ráno, Imagine Dragon, Robbie Williams, John Bon Jovi, pěkný den. No, pěkný balík by to asi stálo, Iggy. Kdyby nějaký promotér musel zavolat třeba Robbieho Williamse.
1: To bylo sakra teda peněz, jako no.
0: Ale plno by asi bylo.
1: No to tam není o čem, jako. To by muselo být hodně ve velkém.
0: Myslím si, že naši posluchači některým promotérům docela zamotali šíško, protože si řekli, tak ale jako kšef by to byl, lidi by byli, pařba by byla. Ale kde ještě na takovéto hvězdy zehnat love? No, ještě, že ta muzika z jihu je gratis.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: zpěvačka Sia ve finále úterní ranní jízdy, po deváté už třeba Katy Perry a i Hot and Cold. Se songem Blízko se objeví ve vysílání rádia jejich Poetika. A po deváté zazní Offenbach. Zlín si polepšil v hodnocení transparentnosti hospodaření. I to nabídnou další úterní jihomoravské zprávy rádia exitem 29. září.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání rádia jich poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: V Bučovicích na Žďánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
3: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno. Zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Odbí 9. hodina, hezké úterý.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
12: Otevření staré hasičky v Komíně dále blokuje špatně položená dlažba a Zlín si polepšil v hodnocení transparentnosti hospodaření. Nové komunitní centrum ve staré hasičce v brněnském Komíně je už měsíce hotové, veřejnosti ale stále neslouží. Důvodem je nekvalitně položená dlažba v okolí, kterou brněnské komunikace odmítly převzít kvůli nerovnostem a špatnému způsobu pokládky. Plochy se proto znovu předlažďují a bez jejich dokončení nemůže magistrát zkolaudovat celý projekt. Rekonstrukce měla být původně hotova už loni na jaře. Cena stavby se mezitím zvýšila z původních 44,5 milionů na téměř 53 milionů korun. Zlín podle dat organizace Hlídač státu žil v letech 2023 až 2025 míru rizikových faktorů při nakládání s veřejnými penězi. Hodnota takzvaného K-indexu klesla a město se posunulo z pásma C do lepšího pásma B. Radnice za tyto tři roky zveřejnila téměř 5900 smluv, přičemž v necelých 3% nebyla veřejně uvedena cena. Ubylo také smluv se zásadními formálními nedostatky. K-index sleduje například právě chybějící ceny nebo koncentraci zakázek u malého počtu dodavatelů. Vyšší hodnota znamená větší výskyt rizikových faktorů. Sama o sobě ale není důkaz korupce.
1: Rádio Jih, počasí.
0: Babí léto na jižní a jihovýchodní Moravě pokračuje. Jak jsme říkali, meteorologové v tom mají jasno, že dneska bude převažovat právě jasno. Na nevýše se může vyskytnout malá průsvitná oblačnost. V Jihomoravském i Zlínském kraji dnes naměříme až 24 stupňů Celsia. Na podzim 2 minutky po 9. hodině, parádička. A přidáme i pohled na aktuální teploty. Josefov, Dolní Věstonice 14, Modřice 15, v Brně aktuálně 16 stupňů Celsia.
13: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
14: Rádio Jih. Doprava.
0: A ještě za vámi na cesty v Brně v Písáreckém tunelu směrem na Žabovřesky se srazilo osobní auto s motorkou. Blokují levý jízdní pruh, zdržení je zhruba do 10 minut. A na Uhersko-Radisku v Uherském Brodě připomínáme, v ulici U školky havarovala dvě osobní vozidla. I tady projíždějte opatrně. Šťastnou úterní cestu.

0: se jenom po deváté Adel na jihu, co nevidět, poetika blízko. No a představte si, blízko už konečně taky Verča, ahoj.
1: Ahoj, já jsem normálně nervózní.
0: Řekni to ještě jednou.
1: Ahoj.
0: Dámy a pánové, není to AI, je to opravdu živá Verča, která našla zase cestu k nám sem do studia rádia. A my jsme za to velmi rádi.
1: Jsem taky moc ráda. Fakt, úplně jsem nadšená a normálně jsem nervózní.
0: Přiznám se, že jsem trošku očekával aspoň třeba nějaké chlebíčky nebo jedno hubečky nebo něco, ale dobře.
1: Ježiš.
0: Tak zopakujem zítra znovu.
1: Mám tady kajzerku.
0: Ale já ti nechci jít svačinku. Já jsem prostě myslel, že bys mohla něco a když už ne, tak třeba možná něco sladkého. Ale víte co? Sladkosti, chipsy nebo fast food. O tom bude za chviličku řeč. My se vydáme do Indie, která by nás mohla v lecčems i inspirovat. No a Indie chce v tomto případě zakročit proti dětské obezitě a zvažuje různá omezení. Jaké a zda by mohlo fungovat i u nás, o tom si budeme povídat už za pár minut. Teď ale poetika a blízko. Tak ještě jednou a taky vítej.
1: Děkuju.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9 hodin 17 minut Sunrise Avenue, za námi, před námi Offenbach, anebo třeba taky Fergie. No a v úterý 29.9., když už teda Verča se opět a znovu uráčila přijít do studia rádia a nepřinesla žádné chlebičky, jedno hubky, ani nic sladkého.
1: Ty mi to rád pustíš.
0: Ne, přece jenom u toho sladkého zůstaneme, protože představte si, že jde vaše dítě, váš školák, ráno do školy a cestou si chce koupit kolu a chipsy. V Indii už zřejmě brzy bude mít smůlu.
1: No teda pokud by obchod nebyl aspoň 50 metrů od školy.
0: Přesně. Jo? Indie řeší zákaz prodeje hodně sladkých, slaných a tučných jídel v okolí škol. Týkat by se to mohlo limonád, chipsů, burgerů nebo pici.
1: No a tím cílem je, aby děti neměly nezdravé jídlo hned pod nosem. Což zní logicky. Otázka ale je, co se potom stane v praxi.
0: Jestli děti začnou jíst zdravěji.
1: A nebo si prostě dojdou pro chipsy o jednu ulici dál.
0: Je to tak? Vidíte, že problémy s, to říct slušně, nechci říct s tlustými dětmi, ale prostě s dětmi, které mají nějaké to kilo navíc, nemáme jen tady, mají to i v Indii a chtějí to udělat trošku zas jinak. Já nevím, já jsem si vzpomněl na Viktora Černomyrdina, který myslím v 90. letech řekl, mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky, takže jako blbě. Protože je otázka, jestli to bude fungovat, jestli někdo vytvoří systém, že v okruhu 50 metrů od škol nebudou prodávat takovéto ty věci, které jsme zmiňovali, ty burgery, pizzy a chipsy a Coca-Cola a něco všecko. No tak od 51 metrů už to přece možné bude. Možná je tam chybí nula, že by to mohlo být třeba 500 metrů, že skočím si ještě pro ty chipsy. Ne, nemůžu, protože už musím do školy, za chvilku bude zvonit a toho půl kilometru už by nezvládl.
1: A jo, ale zase jako těch 50 metrů není moc, ale zase víš přesně, když děcka mají tu přestávku nějakou, tak si řeknou, že půjdou třeba si řeknou, že půjdou do toho blížšího obchodu a tam budou prostě mít jenom ty zdravější věci, jako já stejně si nemyslím, že tam bude, víš, jako nějaké zdravíčko.
0: Tam bude fronta u té zdravé. Bude,
1: no ne, živý, že tam bude, tak oni tam sami tam píšou, že prostě hodně sladkých, slaných, tučných, víš, že tam bude třeba i něco normálního, co není jako jenom tak hrozné, no.
0: Jasně. Málo smažené hranolky, málo oleja.
1: Tak.
0: Nebude to z toho kapat. No tak proti gustu žádný disputát, já to chápu, že se s tím musí něco dělat a že se snaží aspoň tímto způsobem jít jako těžko to kritizovat, když nic lepšího nevymyslíme, že?
1: No, jasně.
0: No ale otázka je, jestli by to mohlo fungovat i u nás.
1: No,
0: dobře, nemohlo, děkujeme, tak posíláme Offenbach.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 2 hodiny a 30 minut, Love Message. Za chvíličku Kellyn, Viktor Sheen a jejich Safír. No ale ještě předtím taková jedna hudební bomba. Pořadatelé Colors of Ostrava mají v rukávu fakt výjimečnou kartu. V příštím roce, tedy v roce 2027, vystoupí hned první večer festival na hlavním pódiu britský zpěvák a hudebník Robbie Williams.
1: Oh.
0: Tak milý Ježíšku.
2: No a když jsme byli u toho sladkého, no, tak tam chvilku ještě zůstaneme, protože jedna taková sladkost prý teďka zjistili, že zvyšuje výkon při cvičení. Sladkost.
0: Při cvičení jako při zvíhání činek?
2: No, no třeba. A, ale nemůžeš jíst.
0: Tak počkej, jako... To mi tam jako postaví vitrínu s větrníkama.

0: Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
1: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku.

0: 9 hodin 42 minut na rádiu jich Rosie, za chviličku Kylie Minogue, anebo R-City a Adam Levin.
1: A nebo taky vědecký důkaz toho, že čokoláda je zdravá.
0: Je, zopakuj to prosím nahlas.
1: Čokoláda je zdravá, teda částečně.
0: Ale prosím vás, ne, že to vezmeme po kýblech denně.
1: No právě, oni teďka vědci zveřejnili studii, ve které nechali muže čichat čokoládu před cvičením. Proto jsem ti říkala, že to nemůže jíst, ale jenom čichat. Prostě jenom čichat, nesnědli vůbec nic. No a výsledek byl takový, že zvládli výrazně víc opakování při silovém cvičení bez pocitu větší námahy a nejsilnější efekt měla tmavá čokoláda. A vědci to vysvětlují tím, že ta vůně čokolády aktivuje v mozku oblasti spojené s odměnou a s motivací, no a to tělo potom podává lepší výkon. No
0: tak jasně, protože se má na co těšit, takže, to je strašně jednoduché.
1: Takže příště, až půjdeš do toho fitka, jak ty říkáš, jenom utírat ten prach, teda, jo, tak si to možná můžeš zkusit. Víš, že takhle si to budeš držet tu tabulku té tmavé čokolády a pojedeš jak drak.
0: Já si myslel, že přijde z něčí, že fakt řekne, že prostě vstaneme a uvaříme si kafe a hned si musíme dát kousíček nějaké čokolády.
1: Ne, ale víš co, já nevím, jestli jsem ti to už neříkala, jako ale mamka má sousedku a ona vždycky po obědě jí jakoby kousek hořké čokolády. Mm-hmm. A že má potom jako víc energie a tak, je celá taková nějaká víc fresh, tak třeba to funguje.
0: To je asi přímá oměra, když si k obědu dám 5-6 knedlí, tak si mi pak nechce vůbec nic.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Village Garden a 90. To the Moon and Back. No a Břeclav díky úsporným technologiím ušetřila za energii miliony. O tom a nejen o tom budou dnešní Jihomoravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Tak zůstaňte s námi, užívejte a mějte krásné dopoledne.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
4: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
0: Právě teď nám odbyla 10. hodina a z rádia Jih vám přejeme krásné úterý.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Břeclav díky úsporným technologiím ušetřila za energie miliony a nový sjezd z D1 na brněnskou Černovickou terasu se začne stavět až na jaře. Břeclav za uplynulý rok ušetřila na energiích téměř 4 miliony korun. Pomohla jí úsporná opatření v 8 městských budovách, například LED osvětlení, fotovoltaické panely nebo chytré řízení vytápění. Při současných cenách energií by podle města byla skutečná úspora téměř dvojnásobná. Při hodnocení se totiž vychází z cen roku 2019. Technologie město instalovalo před 3 lety mimo jiné na několika základních školách, radnici, budově městské policie a zimním stadionu. Stavba nového sjezdu z dálnice D1 do průmyslové zóny Černovická terasa v začne později, než se původně plánovalo. Ředitelství silnic a dálnic posunulo zahájení prací na jaro příštího roku kvůli průběhu výběrového řízení na stavební firmu. Nový exit má vzniknout na 200 km D1 a výrazně ulevit přetížené Řípské ulici, kde se hlavně při střídání směn tvoří kolony. Předpokládaná cena stavby je 1,8 miliardy korun. Součástí projektu bude také přestavba sousední dálniční křižovatky, nové okružní křižovatky a souběžné jízdní pruhy mezi sjezdy. Stavba má být připravena i na budoucí rozšíření D1 na 6 pruhů. Vznikne také přeložka silnice mezi Černovickou terasou a Tuřany a podélní nová cyklostezka.
11: Rádio Jih. Počasí.
0: Převažovat nám bude dneska jasno, na nejvýš se může vyskytnout malá průsvitná oblačnost. Teploty nám vyšplhají až na 24 stupňů, a to v Jihomoravském i Zlínském kraji. No a právě teď Velehrad hlásí 13 stupňů a po 14 měří Hodonín, Lužice i Moravský Žižkov.
13: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
11: Rádio Jih.
0: taky na silnice opatrně v Brně, na Zlínsku a taky na D1. V Brně v Pisáreckém tunelu směrem na Žabovřesky se srazilo osobní auto s motorkou, blokují tam levý pruh, zdržení je do 10 minut. Ještě v Brně v Černovické ulici havarovala dvě osobní vozidla, tady projíždíte s opatrností. Dál potom na trase z Vizovic na Vsetín za Jasenou probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, vozidla stojí u hranice, místo je s opatrností průjezdné a ještě na D1 na 215,5 kilometru ve směru na Vyškov došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla. Počítejte tady s omezením provozu. Tak hlavně opatrně a ať už máte namířeno kamkoliv, tak my vám z rádia přejeme šťastnou úterní cestu.

0: za něčím příjemným. Malého chlapce tady v uplynulých dnech pokousal pes a my si za chviličku řekneme, jak vážná ta zranění byla a taky si dáme jedno takové malé připomenutí. Tak zůstaňte s námi a teď už na rádiu Jich slibovaná Olivia Rodrigo s hitem Drop Dead.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Krásné dopoledne, posloucháte Rádio Jih, máme 10 hodin a 16 minut a ráda bych řekla, že jdeme za něčím příjemným, ale bohužel míříme na Zlínsko, kde v uplynulých dnech vyjížděli záchranáři a dokonce i záchranářský vrtulník k malému chlapci, kterého pokousal pes. Zranění utrpěl chlapec vážná, ale byl při vědomí a se záchranáři komunikoval po jejich příjezdu. Ti okamžitě poskytli první pomoc, zastavili krvácení, podali potřebné léky, no a následně chlapce vrtulník přepravil do ostravské nemocnice. No a co z toho plyne pro nás všechny za připomenutí? Že bychom nikdy neměli nechávat malé děti se psem bez dozoru dospělého, a to v žádném případě. To znamená ani v případě, že toho psa dobře známe, protože prostě stoprocentně jistý si nemůžeme být nikdy. Tak hlavně ať je chlapci brzo dobře, přejem brzké uzdravení. No a teď už posíláme z playlistu Rádia Jih další dnešní muziku. Hezké úterý.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Tak na zdraví, no a co dál? Dál samozřejmě další tři hity pro dobrou úterní náladu a taky bude řeč o Sivovici. O slivovici, která jednomu rodinnému lihovaru na Hodonínsku přinesla ocenění v mezinárodní soutěži. Ocenění absolutního šampiona. A k tomu ještě čtyři další. Podrobnosti k tomu nabídneme na vlnách rádia jich už za několik málo minut.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu Mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Bučovicích na Štánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz. Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
3: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a

0: rádi, že i úterní dopoledne trávíte s rádiem Jižní Moravy. No a teď jdeme slavit úspěch Pálenice Bučkovy, protože právě tento rodinný lihovar ze Sudoměřic na Hodonínsku získal titul absolutního šampiona v mezinárodní soutěži Carpathian Quality. A s čím uspěli, to je taky pořádná pecka. Uspěli se slivovicí, kterou vyrobili z lokální starobylé odrůdy švestek z vlastních ovocných sadů, které mají právě v Sudoměřicích. Co se této mezinárodní soutěže týče, tak porotci, kterými jsou nejlepší degustátoři z Česka, Slovenska i dalších evropských zemí, hodnotí destiláty podle vzhledu, věmu, nosem i ústy a taky podle celkové harmonie. A za o to větší úspěch to můžou rozhodně považovat i z toho důvodu, že byli nejmenším ze všech výrobců, kteří soutěžili. No a kromě titulu absolutního šampiona si taky odvezli i další 4 ocenění za krajové destiláty. Tak z rádia jich míří velká gratulace. Užijte si svůj úspěch a užijte si pojďme taky další muziku. Za moment už Kabáti.
1: Město Vátice vás zve na Vátické vinobraní. Město Vátice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Vátic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.vatickevinobraní.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Veronika Vrostánů přeje za mikrofonem rádia jejich krásné dopoledne. Pro někoho dneska možná první pracovní den tohoto týdne po prodlouženém víkendu, tak snad jste to zvládli v pohodě, bez větší újmy. A k ještě další pohodě si přispějeme muzikou a po 11. hodině nás čekají třeba Cranberries z 90. Vindry. Kygo přidá hit Save My Love. A k tanci nás vyzve Adam Jurisa. Čerstvé humorské zprávy rádia jich přidá Petr Indra a prozradí nám v nich třeba to, že ředitelství silnic a dálnic představilo Bzenci pokračování dálnice D55. Tak zůstaňte s námi, ať vám nic z toho neuteče. Užijte si muziku a mějte krásné úterý.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání rádia jich poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14 až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
3: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno. Zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774-238-322, po případě cukrárna Madlenka zavináč seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Máme 11 hodin z rádia, jich přejeme krásné dopoledne.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Ředitelství silnic a dálnic představilo Bzenci pokračování dálnice D55 a Bučovice chystají novou sportovní halu za 139 milionů korun. Zástupci ředitelství silnic a dálnic představili bzeneckým zastupitelům projekt pokračování dálnice D55 z Bzence přívozu směrem na Rohatec. Úsek se dotkne jen malé části katastru města. Pro Bzenec je ale důležitý tím, že má odvést dopravu skončící dálnice dál mimo jeho území. Spolu s navazujícím úsekem ze Bzence do Bzence přívozu se s výstavbou počítá mezi lety 2028 až 2032. Aktuálně se řeší povolení záměru výkupy pozemků a způsob financování. V Bučovicích plánují postavit novou sportovní halu v prostoru za základními školami. Sloužit má školákům, sportovním klubům a také pro komunitní akce. Město už má hotovou projektovou dokumentaci a chce se ucházet o dotaci z Národní sportovní agentury. Celkové náklady se mají pohybovat kolem 139 milionů korun. Stavět by se mohlo v letech 2027 a 2028. Hala má nabídnout podmínky například pro volejbal, florbal, basketbal nebo futsal a počítá se s více než 300 místy k sezení. Současná hala už podle města nevyhovuje hlavně svou výškou a malou kapacitou pro diváky.
0: Rádio Jih, počasí. No máme tady krásné babí léto, převažovat bude dneska jasno a teploty nám vyšplhají v Jihomoravském kraji až na 25 stupňů a ve Zlínském na 24. A právě teď 2 minutky po 11. Otnice měří 16, Sedlec u Mikulova a Břeclav 18 a Blatnice pod svatým Antonínkem 19 stupňů Celsia.
13: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
0: Rádio Jih. Doprava. Hezké dopoledne taky na cesty. Opatrní buďte hned na několika místech aktuálně na D1, na Uhersko-Hradišťsku, Břeclavsku a taky Zlínsku. Na dálnici D1 u sjezdu na Vyškov na 226. kilometru směrem na Brno havarovala 2 osobní auta, blokují tam jeden jízdní pruh s kolonou, počítejte od 230. kilometru. Na trase z Uherského Hradiště na Veselí nad Moravou v Ostrovské Nové Vsi zasahují záchranáři a policie u srážky osobního auta s chodcem, počítejte tady s omezením, kolona se ale zatím netvoří. Na Břeclavsku v Dolních Věstonicích v ulici Na návsi došlo ke střetu osobního auta s dodávkou a provoz je tam částečně omezený. Dál na Zlínsku ve Valašských Kloboukách v ulici Cyrilo Metodějská nabouralo osobní auto do stopu.

na cestách a ať už frčíte kamkoliv, my vám z rádia jich přejeme šťastnou cestu.

0: hodiny jsou na rádiu za náma, čekají nás už za okamžik další dva. No a něco v září začíná, třeba škola, podzim, no a něčemu zase naopak sezóna končí. A to platí v podstatě i pro Baťův kanál. Včera bylo poslední plavební den a my si prozradíme, jak vypadala letošní sezóna a jestli ještě je nebo není možné na lodi po Baťově kanále plout. To všechno na Rádiu Jih už za pár chvil a teď další muzika. Hezké dopoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: zdravím jich, díky za to. No a máme tady pár čísel z Baťova kanálu. Včerejšek byl posledním plavebním dnem a my si teď prozradíme, jaká byla letošní sezona. Vypadá to, že vodní cestu letos navštívilo 80 až 90 tisíc lidí. Přesné číslo ale budeme vědět až po sečtení, až se projdou všechna data návštěvnosti a taky sečtou všechny prodané lístky. Obecně ale, co se zájmu týče, tak velký zájem byl o lodní lístky, a to na různých úsecích Baťova kanálu, a hodně oblíbený byl, vypadá to teď, závěr sezóny, to znamená víkendy v září. A má to svůj důvod, mimo sezónní rezervace jsou v oblibě hlavně kvůli počasí, protože už není takové vedro. A to letošní léto, jak si jistě všichni pamatujeme, byl extrém, což se taky samozřejmě podepsalo na návštěvnosti. Nehledě na to, že krom vysokých teplot bylo taky sucho, takže průtoky byly nižší než obvykle. Baťův kanál byl letos sice v provozu, ale mělo to určité omezení. Museli se upravit třeba režimy plavby na nové plavební komoře Rohatec a Sudoměřice a na některé úseky se zase doporučovalo vyplouvat jenom zkušeným kapitánům. Jak už jsme zmínili, tak včera byl poslední plavební den, ale na některých úsecích se lodí dá dál plavit, a to tam, kde nebudou dělníci nic opravovat. Tak právě tam si můžou plavby domluvit třeba školy na školní výlety anebo skupinky, takže pokud teď nějaká škola nebo školka třeba plánuje výlet, tak tohle může být jedna z možností. My vás z rádia zdravíme. No a do celého Zlínského i Jihomoravského kraje posíláme teď Adama Ďuricu. Krásné úterý.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: se blíží taky obědy, no a o jídle to bude už taky za pár minut. My se totiž vydáme do jedné školní jídelny ve Zlínském kraji, kde ty věci dělají úplně jinak, než jsme ve školních jídelnách zvyklí, a troufám si říct, že by takovýto přístup při stravování svých potomků brala spousta rodičů. V čem přesně se liší, to prozradíme tady u nás na rádiu už za chvilku. Určitě si to nenechte ujít a do té doby si užijte další úterní muziku.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno. Zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
4: S mým hlasem mi pomohla AI.
5: Miau.
4: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky.

0: Ladíte rádio Jižní Moravy, díky za to. Máme teď 11 hodin a 41 minut, takže někteří už se chystáte k obědům, někteří obědváte. No a k obědům se chystají teď už taky děti ve škole. No a právě o jedné školní jídelně my si teď povíme, a konkrétně o školní jídelně základní školy v Boršicích na Uhersko-Hradišťsku. Právě tam totiž vypadá stravování pro děti úplně jinak než ve většině škol. V podstatě to funguje tak, že dostávají děti jedno hlavní jídlo a potom si můžou sami vybírat z několika příloh. Taky si sami zvolí velikost porce a můžou si kdykoliv přidat. A s těmi přílohami se to má tak, že většinou je jedna taková běžná, no a pak nějaké zdravější varianty, které jsou i výživově zajímavější. Vedoucí školní jídelny si tuhle koncepci nemůže vynachválit, protože krom jiného tím taky snížili plýtvání jídlem. Denně teď mají za celou školu jenom 4 kila zbytků, a to i se svačinami, a to je opravdu veliký úspěch. Kdo někdy třeba pracoval nebo pracuje ve školní jídelně, tak tohle určitě potvrdí. Konec konců i tenhle koncept stravování přispěl k tomu, že se Boršice staly vítězem vesnice roku 2025. Školní jídelna takhle funguje od loňského října, kdy prošla rekonstrukcí, přišly nové kuchařky a takhle hezky jim to tam teď funguje. A další, v čem se tahle jídelna liší, je taky to, že potraviny jim dodávají lokální zemědělci. Třeba ovoce a zeleninu berou ze Zlechova, mouku Zemlína v Tupesích, těstoviny od výrobkyně z Břesovic a tak dále. Dokonce, když s tím chtěli začít, tak sama vedoucí jídelny a ředitel školy všechny ty lidi objížděli, aby se s nima domluvili, a ti byli překvapení, protože podobnou zkušenost ze škol zatím vůbec nemají. A spojení s Boršickou školou pomohlo právě samotným dodavatelům, o kterých se lidi víc dozvěděli, a tím se jim zvýšily obraty. Bože, to je tolik informací a tak zajímavých. Já bych vám je všechny chtěla dopodrobna popsat, ale na to nemáme úplně čas. Takže ještě pár krátkých informací. O koncept se začaly zajímat i další školy z různých koutů republiky, dokonce ze Slovenska, a právě pro ně kuchařky pořádají workshopy a mají dokonce svůj vlastní facebookový profil, kde je neuvěřitelných 15 000 sledujících, a prezentují tam svoji práci a chystají dokonce i vydat kuchařku. Takže jako opravdu se to naprosto vymyká běžným školním jídelnám, a kéž by to postupně bylo na všech školách, protože to má fakt jako spoustu plusů, od zdravějšího stravování až po omezení plýtvání jídlem. Ale jak řekl sám ředitel boršické školy, nestačí jenom moderní technologie, chce to ten tým lidí, kteří do toho budou zapálení, protože bez toho to prostě nejde. Tak věřme, že se nám to tady postupně rozroste, tenhle koncept. My vás zdravíme do Boršic z rádia, jich gratulujeme taky. No a posíláme už teď další úterní muziku, tak si ji užijte a mějte krásný zbytek dopoledne.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Moravské zprávy rádia jich a v nich info třeba o tom, že nový sjezd z D1 na brněnskou černovickou terasu se začne stavět až na jaře. Tak zůstaňte s námi a dobrou chuť.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání rádia jich poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
4: Střední škola Strážnice slaví 100 let vzdělávání na adrese Jana Skácela 890. V sobotu 3. října proto otevře své dveře veřejnosti. Přijďte si od 9. do 16. hodiny prohlédnout školu, její historii i současnost. Čekají vás komentované prohlídky v 10 a ve 14 hodin, prezentace historie školy, ukázky prací studentů, workshopy, možnost focení a tvoření pro děti. Přijďte oslavit 100 let vzdělávání na Střední škole Strážnice už v sobotu 3. října.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
0: Máme 12 hodin a z rádia Jih přejeme dobrou chuť.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Břeclav díky úsporným technologiím ušetřila za energie miliony a nový sjezd z D1 na brněnskou černovickou terasu se začne stavět až na jaře. Břeclav za uplynulý rok ušetřila na energiích téměř 4 miliony korun. Pomohla jí úsporná opatření v 8 městských budovách, například LED osvětlení, fotovoltaické panely nebo chytré řízení vytápění. Při současných cenách energií by podle města byla skutečná úspora téměř dvojnásobná. Při hodnocení se totiž vychází z cen roku 2019. Technologie město instalovalo před 3 lety mimo jiné na několika základních školách, radnici, budově městské policie a zimním stadionu. Projekt je nastaven tak, že dodavatelská firma garantuje minimální výši úspor a případný rozdíl by musela doplatit. Břeclav ale tuto hranici překonala zhruba o 750 000 korun. Stavba nového sjezdu z dálnice D1 do průmyslové zóny Černovická terasa v Brně začne později, než se původně plánovalo. Ředitelství silnic a dálnic posunulo zahájení prací na jaro příštího roku kvůli průběhu výběrového řízení na stavební firmu. Nový exit má vzniknout na 200 km D1 a výrazně ulevit přetížené Římské ulici, kde se hlavně při střídání směn tvoří kolony. Předpokládaná cena stavby je 1,8 miliard. Korun. Součástí projektu bude také přestavba sousední dálniční křižovatky, nové okružní křižovatky a souběžné jízdní pruhy mezi sjezdy. Stavba má být připravena i na budoucí rozšíření D1 na 6 pruhů. Vznikne také přeložka silnice mezi Černovickou terasou a Tuřany a podél ní nová cyklostezka.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Převažovat nám bude dneska jasno a teploty vystoupají až na 25 stupňů v Jihomoravském kraji a na 24 ve Zlínském. A právě teď 2:12 Těmice, Velké Pavlovice a Napajedla měří 19 a Uherské Hradiště 20 stupňů Celzia.
8: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké.

0: západní muziku, za okamžik Mandraže nebo Edward Maya. No a řeč bude taky o skautech. Hodoníčtí skauti se totiž stěhují zpátky do Bažantnice. Před 5 lety dětské městečko smetlo tornádo, no a teď konečně nadešel čas a je ta možnost se vrátit zpátky. Detaily k tomu na rádiu Jih za malou chvíli. Teď Mandraže a Šrouby a Matice.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

taky dobrou chuť. No a vysíláme z Hodonína a v Hodoníně taky teď zůstaneme a zamíříme do Bažantnice, protože tam před 5 lety smetlo dětské městečko Tornádo. No a teď se vybudovalo nové a tak se děti a vedoucí zájmových spolků do Bažule vrací. Všechno se kompletně obnovilo a celková cena byla nakonec téměř 115 milionů korun. Vypadá to celé nové a moc hezky to vypadá a má to samozřejmě přírodní ráz. A už tam dokonce proběhla první schůzka skautů. Kromě nových dřevěných chatek jsou taky nově vysázené stromy. Samozřejmě, než vyrostou a bude to zase působit, že to městečko je v lese, tak jak tomu bylo před tornádem, tak to potrvá, ale určitě se dočkáme. Architekti chtěli obnovit původní charakter místa a to se jim, vypadá to, rozhodně povedlo. Celkem je teď v areálu provozní budova a 12 menších dřevěných chatek, které slouží jako klubovny a dokonce i členové, kteří si pamatují ještě ten starý areál, tak si ten

let do let 90. a to s Cher a Inglis. Za pár minut bude půl jedné. No a nás kromě muziky čeká taky příběh, který mohl skončit špatně, ale naštěstí neskončil. A víte, proč neskončil špatně? Kvůli všímavosti.

0: přejem krásné odpoledne.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu Mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/, pojďte k nám.
9: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
10: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

čas 12 hodin a 38 minut. Ladíte rádio Jih. No a tentokrát naše cesty vedou do Boskovic, protože právě tam všímavost a rychlá akce dohromady zachránili lidský život. Strážník, který obsluhuje městský kamerový systém, si tam večer někdy po 18. hodině všimnul muže, mladého muže, který v parčíku u Alberta pil tvrdý alkohol z flašky. No a podle chování a pohybování bylo jasné, že

0: nasedl na koleje. Asi 20 metrů před ním byl vlak, který teda stál, ale byl připravený k odjezdu, takže operátor hned na místo vyslal městskou policii. Ta dorazila během několika minut a ptali se muže, co tam dělá. A on jim odpověděl, že už nechce žít a svůj život chce ukončit. Strážníci ho samozřejmě okamžitě odvedli z kolejiště, no a potom s ním dál mluvili a zjišťovali jeho celkový stav. Muž jim dál opakoval, že nechce žít a že takhle chtěl ukončit svůj život. Byla proto přivolaná záchranná služba. Po dechové zkoušce se ukázalo, že muž má v sobě asi 3 promile alkoholu, takže ho záchranka za asistence policie převezla do zdravotnického zařízení. Tak přejme muži, aby se mu problémy podařilo vyřešit jinak, aby se brzo uzdravil. A my teď z éteru rádia jich posíláme jednoho španělského krasavce Enrika Iglesiase. Hezké odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

navigujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Rostánu přeje hezké odpoledne z rádia jich. Snad ho hezké i máte a ať už jste kdekoliv, v práci, doma, na zahrádce, na kafíčku, tak my vám všude tam budeme posílat i po 13. hodině další várku muziky a bude to například Robbie Williams a jeho Rock DJ. Milky přidají hit Just The Way You Are. A Tomáš Klus zase pecku do kola. Se chystají novou sportovní halu za 139 milionů korun. Tak například o tom nám poví Petr Indra v dnešních jihomoravských zprávách Rádia Jih. Krásné úterý.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: V Bučovicích na Žďánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JIH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
3: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Krásné odpoledne všem z rádia, jich máme minutku po 13.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Ředitelství silnic a dálnic představilo Bzenci pokračování dálnice D55 a v Bučovice chystají novou sportovní halu za 139 milionů korun. Zástupci ředitelství silnic a dálnic představili bzeneckým zastupitelům projekt pokračování dálnice D55 z Bzence přívozu směrem na Rohatec. Úsek se dotkne jen malé části katastru města. Pro Bzenec je ale důležitý tím, že má odvést dopravu z končící dálnice dál mimo jeho území. Spolu s navazujícím úsekem ze Bzence do Bzence přívozu se s výstavbou počítá mezi lety 2028 až 2032. Aktuálně se řeší povolení záměru, výkupy pozemků a způsob financování. V Bučovicích plánují postavit novou sportovní halu v prostoru za základními školami. Sloužit má školákům, sportovním klubům a také pro komunitní akce. Město už má hotovou projektovou dokumentaci a chce se ucházet o dotaci z Národní sportovní agentury. Celkové náklady se mají pohybovat kolem 139 milionů korun. Stavět by se mohlo v letech 2027 a 2028. Hala má nabídnout podmínky například pro volejbal, florbal, basketbal nebo futsal a počítá se s více než 300 místy k sezení. Současná hala už podle města nevyhovuje hlavně svou výškou a malou kapacitou pro diváky.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Odpoledne nám na jihu i jihovýchodě Moravy bude převažovat jasno a teploty vyšplhají až na 25 stupňů v Jihomoravském kraji a na 24 ve Zlínském. A právě teď venkovní teploměry ve Vracově a Hruškách měří 21 a Otrokovice a Veselí nad Moravou hlásí 22 stupňů Celsia.
7: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Všechny řidičky i řidiče zdravíme za volanty a opatrně v tuto chvíli na Hodonínsku, Zlínsku a taky D2. V Hodoníně na Brněnské ulici přímo tady před rádiem došlo ke střetu osobního auta s dodávkou a neprůjezdně tam jeden jízdní pruh, tak tady dbejte zvýšené opatrnosti. Dále ještě na Hodonínsku za Svatobořicemi Mistřínem směrem na Dubňany se střetlo osobní auto s nákladním. I tady počítejte s omezením. Za výjezdem z Frištáku na úrovni přehrady směrem do Zlína zasahují hasiči u požáru vozidla, tak i tady počítejte s nějakým tím omezením. A ještě na příjezdu do Brna po dálnici D2 na prvním kilometru od Bratislavy došlo ke střetu nákladním.

dva před námi a co dalšího je ještě před námi, tak to si teď povíme. Tak třeba jedna opilá žena, která se strážníky nejenom že nespolupracovala,

0: Čech a to je v aktuálním čase 13:18. My jsme za to moc rádi. No a teď se podíváme, jaké různé příhody zažívají strážníci a tentokrát strážníci v brněnském Žebětíně. Tam se v uplynulých dnech v noci válela u zastávky opilá žena. Ano a jeden kolem jdoucí přivolal strážníky. Než dorazili, tak žena se stihla přestěhovat ze země na lavičku zastávky, no a strážníci ji potom vzbudili, zjistili, že zraněná není, jenomže spolupracovat jaksi nehodlala a zapomněla prý i svoje jméno. A to nebylo všechno. Hlídku nakonec ještě obvinila z toho, že jí ukradli batoh a použila navíc několik vulgarismů. Protože teda bylo jasné, že svým chováním ohrožuje nejenom sebe, ale i strážníky, takže ji nasadili pouta a odvezli ji na stanici a hnedka potom, co se uklidnila, jí pouta zase sundali. Případ bude mít dohru u státního orgánu a to jako případ s podezřením na znevážení postavení úřední osoby a neuposlechnutí výzvy. Takže to vypadá, že ženu postih rozhodně nemine. My vás do Brna zdravíme z rádia jich a nejenom tam, teď letí Rick Astley a Never Gonna Give You Up.
1: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Vinohradech, Rádio Jižní Moravy, díky za to. Máme 1:30, za chvilku už je tady za mikrofonem i Vlastík, ale ještě předtím si povíme o jednom kuriózním zásahu hasičů. Včera, jak jsme si tady ve vysílání říkali, tak spousta lidí měla volno, ale hasičům, lékařům, záchranářům a policistům se to spíš vyhlo, tohleto volno. No a právě hasiči na Vyškovsku v obci Prusy Božkůvky měli jednu takovou speciální záchranou akci. Zachraňovali, prosím pěkně, kotě z kanalizační skruže. Celá akce dobře dopadla, kotě bylo zachráněno a následně předáno taky majiteli. No a je to jenom další ukázka toho, že prací hasičů není jenom hasit oheň, ale taky zachraňovat zvířata. Díky za vaši práci, děkujem za práci celého integrovaného záchranného systému a užijte si už za okamžik další muziku, kterou vám z playlistu Rádia Jih posíláme. Krásné odpoledne.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již 4. rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló.
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

0: odpoledne všem z rádia i já ještě jednou a naposled, protože je tady se mnou už Vlastík. Čau, Vlastík.
1: Ahoj, Verčo, zdravím tebe. Samozřejmě všechny posluchače rádia. Já tady mám takovou papírovou práci, prosím vás, jsem se rozhodl, že budu dělat papírovou práci. Dostal jsem nabídku právě, víš, že bych mohl dělat takovou papírovou práci, sbírat pytle od cementu po stavbě.
0: A přemýšlíš nad tím, vážně nad tím uvažuješ, že?
1: No a tak, když bude takhle venku hezky, tak by to, myslím si, že šlo. Prosím tě, koliká toho máme dneska?
0: 29.
1: Takže já už píšu 30.9.2026, momentíček, ještě tady podpis, Macík, a jdeme na dvě slova pospátku. Tak ať na to nemusím myslet. Výkaz, prosím vás. Víte, co výkaz si vypisuju, jo? Však to znáte, ne? Ty jakože ale mladé kotě, ty si moc asi jakože vyplňování
0: ne.
1: výkazu nezažila,
0: ne,
1: že?
0: Vůbec.
1: Nebo zapisování, kolik člověk udělal jakože za práci to, no?
0: Že prý mladé kotě.
1: No, co? Tak prosím tě, dvě slova pospátku. Bude to lehké. No, je tam, poslouchej, je tam v tom prvním slově je ň, jo?
0: Dobře.
1: Je tam písmeno ň, tak to ti pomůže. Takže Ük snězál
0: lázeňský.
1: Ano, nemarp. Nemarp.
0: Marp, pramen.
1: Ano,
0: pramen, ty Varech.
1: Ano, já jsem byl ve Varech a člověče, a tak si tak moderuju čokoládový festival. A ty tam někdo přišel a něco jsme se dali do řeči a já říkám, a odkud jste? A oni říkají, od Hodonína. A já, ne. Českýhova. Tak prosím vás, byli tam a pak se přiznali teda, že jsou ti, co pomáhají a chrání. Normálně jsou tam jakože pohodička. Tohle, tak chtěl jsem jenom vyřídit jejich příbuzným, že jsou v pohodě, vypadají velice dobře.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Když se manžel vrátí z práce, tak manželka taky zpívá Daj Daj. Tak co si zahrajeme po 14. Budou Činasky, jejich slovenský Clean, dáme si taky Davida Guettu, jeho Run Run River. A z 90. třeba 24/7 Slave to the Music. Parkovací systém Parkum ve Veselí nad Moravou nově zahrnuje i náměstí Míru. Také o tom budou další humorovské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlastu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
3: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Horšovská v Kyjově.
5: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
6: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
7: Stavební firma Stavdomy je certifikovaným partnerem programu E4 Dům od Wienerbergeru. Nabízí moderní řešení pro vaše bydlení s důrazem na ekonomiku a efektivitu. Stavby nově realizuje také pomocí zdicího robota. Zajišťuje hrubé stavby, dokončovací práce i rekonstrukce. Pořádný dům bez starostí. Stavdomy.cz.
0: Hezké úterní odpoledne, necelé 2 minuty, bude 14 hodin.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
8: Parkovací systém Parkum ve Veselí nad Moravou nově zahrnuje i náměstí Míru a Rybníček a besední dům v Brně dostane interiéry ve stylu první republiky. Parkovací systém Parkum funguje ve Veselí nad Moravou už 3. rokem. Řidiči díky němu mohou zaplatit parkovné jednoduše přes mobil bez hledání automatu nebo hotovosti. Nově systém zahrnuje také 107 běžných parkovacích míst na náměstí Míru a 10 míst v ulici Rybníček. Držitelé karty občana Moje Veselí mají při online parkování první 3 hodiny zdarma, ostatní řidiči první hodinu. Při platbě v klasickém automatu zůstává zdarma prvních 30 minut. Placené parkování je ve městě rozdělené do několika barevných zón. Konkrétní cenu a dobu spoplatnění vždy určuje značení přímo na místě. Parkum zároveň slouží i pro rezidentní parkování, které je navázáno přímo na registrační značku auta. Obsazenost některých parkovišť mohou řidiči sledovat také online přes systém Smart Veselí nad Moravou. Besední dům v centru Brna čekají nové interiéry, které mají připomínat atmosféru první republiky. Město už schválilo zahájení výběrového řízení na vybavení vybraných prostor i vznikajícího Janáčkova kulturního centra. Obě budovy propojí podzemní chodba a do budoucna mají fungovat jako jeden celek. Nový nábytek a další vybavení dostane například koncertní sál, restaurace Hansen nebo salonky v besedním domě. Předpokládaná hodnota zakázky je 50 milionů korun.
1: Rádio Jih, buď
9: počasí.
0: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy, v Zaječí a v Ostrožské Nové Vsi. Aktuálně měříte 23 stupňů Celsia, ve Zlíně a v Čejči 22. Zítra očekáváme nadále jasno, případně se odpoledne a večer objeví menší průsvitná oblačnost. Nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě i ve Zlínském kraji 21 až 24 stupňů Celsia.
10: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
11: Rádio Jih. Doprava.
0: A míříme také na silnice, zdravíme všechny za volanty. Na Hodonínsku za Svatobořicemi Mistřínem směrem na Dubňany se dořešuje střet osobáku s nákladákem, počítejte s omezením. A na příjezdu do Brna po dálnici D2 na prvním kilometru ve směru od Bratislavy došlo ke střetu nákladáku s dodávkou, blokovaný je jeden jízdní pruh, kolona má téměř 2 kilometry a ještě teda v Brně v Vítežské ulici na úrovni fakultní nemocnice směrem na Žabovřesky stojí u krajnice porouchané osobní auto. Tak si počítejte šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
11: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Radio Jih.

0: oslavence toho, kdo dnes slaví narozeniny nebo svátek, což je Michal a Michael, tak v tom případě napište bez jakékoliv omáčky pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí a pošlete to na číslo 606 703 889, ať ho zařadíme do seznamu dnešních oslavenců. Tady zatím David Guetta, ten už skončí. A teď už informace o tom, co nás čeká v dnešním odpoledním vysílání. I když je tento týden, co se týká pracovních dní, neúplný, řekněme si, co máte tento týden vychytávat v odpoledním vysílání Rádia Jih, abyste získali poukaz na zážitkové malování pro děti v hodnotě 600 korun v ateliéru Artia Břeclav. Když se budete chtít podívat, tak určitě na webové stránky www.timeaturciak.art. Tam najdete všechno, co se tady dá dělat v tomhletom ateliéru, a já už vám teda prozradím, co máte vychytávat. Tak prosím vás, tento týden vychytáváme zvuk slepic. Ano, ano, jakmile uslyšíte v našem vysílání, odpoledním vysílání slepice, tak je to pro vás pokyn, abyste volali na 518 345 678, protože jak jsem slíbil, tak pro vás budu mít poukaz na zážitkové malování pro děti v hodnotě 600 korun v ateliéru Artia Břeclav.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Slovensku. Přejeme ti k dnešnímu svátku jen to nejhezčí, hlavně Michalovi Fejtovi do Brna, Michalovi Drozdymu do Bzence, Michalovi Práškovi do Havlíčkova Brodu, Michalovi Kolínkovi do Skalice, Michalovi Vankovi do Kbelu, Michalovi Horalíkovi do Lipové, Michalovi Petříkovi do Otrokovic a Michalovi Gajovi do Zlína. A gratulace letí i tobě, kdo dnes 29. září oslavuješ narozeniny, stejně jako Martina Hnátková Zevnorov nebo Radek Kučera ze Zlína.

0: 10. září je mimo jiné Světový den srdce, jednou z velkých a inspirativních osobností narozených právě 29. září je slavný italský fyzik, astronom a filozof Enrico Fermi, který byl klíčovou postavou vývoje jaderné fyziky a nositelem Nobelovy ceny. A právě od něj si dáme moudro na každý den, tak dobře poslouchejte. Nikdy nebuďte první ve všem, ale snažte se dělat věci poctivě a s oblibou. No a když máme ten Světový den srdce, dáme si jeden vtípek právě na toto téma. Dívka. Dnes mám operaci srdce. Chlapec. Já vím. Dívka. Miluji tě. Já tebe víc. O hodně víc. Po operaci, kdy se dívka probere, je u ní jen otec. Dívka se ptá, kde je otec? Ty nevíš, kdo ti daroval to srdce? Dívka se rozpláče. Co? Dělám si prdel, šel na záchod.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vám, že posloucháte Rádio Jiží Moravy. Už za chvíli Alice DJ, Damiano David, anebo taky zpěvačka Beyoncé a její Single Ladies. Zmodernizované Tesco v brněnských Bohunicích dnes přilákalo desítky lidí a důvodem nebyla jen zvědavost, někteří dokonce, ale to vám řekneme na Rádiu Jiché po další trojce hitů pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu na jihu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu MP Maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
4: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metallkyjov.cz.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4.

0: my teď míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Desítky lidí si dnes ráno totiž počkali na otevření zmodernizovaného Teska v brněnských Bounicích. Někteří dorazili už kolem 8. Obchod se ale po rekonstrukci slavnostně otevřel až v 8 hodin. Prodejna u Bohunické nemocnice a univerzitního kampusu se předělávala od června. Přitom zůstávala po celou dobu v provozu. Novou podobu má například oddělení potravin, ovoce a zeleniny a přibyla také nová pekárna. Zákazníky teď láká i 10% sleva na nákup, která platí do příštího úterý 6. října. No a dlouhodobou 10% slevu tam navíc mohou využívat také studenti s průkazem ISIC. Tak do Brna samozřejmě zdravíme, posíláme další hity pro dobrou náladu. Bude třeba Kygo nebo taky Vanastovy Věci jejich andělé.
1: Město Vátice vás zve na Vátické vinobraní. Město Vátice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Vátic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.vátickévinobraní.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: že posloucháte rádio Jižní Moravy, poslouchejte také po 15. hodině. Připomínám, že pokud uslyšíte zvuk slepic, ne ze dvorku, ale tady z rádia, tak rozhodně volejte do studia na 518-345-678, protože pro vás budeme mít poukaz na zážitkové místečko takhle v Břeclavi. Podrobnosti uslyšíte do 10 minut, tak držte vlnu na jihu. A já jenom připomenu, že po 15. bude Leona Lewis Bleed in Love. Bude taky Xindl X, Cudzinka v tvojej zemi.
1: Dívám se do slovníku a zkouším zahrát lejsen.
0: A z těch novějších věcí Slovák jak Poleno Mark Dan, Country Girl. Kolega Petr Indre je připraven s dalšími moravskými zprávami, v nich mimo jiné informace také o tom, že povodí Moravy upravilo záplavovou zónu v Zenecké Syrovinky, tak si počkejte na podrobnosti. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné středeční odpoledne. Vlastně úterní, pardon.
2: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlastu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
3: V Bučovicích na Žďánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo Jih a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz. Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 080 nebo klikněte na www.mauting.com.
4: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrárna Madlenka zavináč seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Hezké úterní odpoledne, blíží se nám 15. hodina.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Povodí Moravy upravilo záplavovou zónu v Zenecké Syrovinky a brněnští lékaři hledají nádory plic ve 3D technologii využívají jako první v Česku. Povodí Moravy dokončilo nový návrh aktivní záplavové zóny kolem Syrovinky. Podle aktuálních výpočtů se území, kde není možné stavět, omezuje už jen na samotné koryto. Ve sportovní ulici ale bude potřeba podle dřívějších studií zvýšit terén. Aktualizaci nyní vydává krajský úřad. Lékaři ve fakultní nemocnici Brno začali při bronchoskopii používat technologii, která jim přímo během zákroku vytvoří trojrozměrný obraz plic. Jako první v Česku tak mohou přesně hledat hlavně malé a hluboko uložené nádory. Přístroj ukáže v reálném čase, kde se podezřelé ložisko nachází a kudy se k němu nejlépe dostat bronchoskopem. Cílem přitom není nádor jen najít, ale také z ní odebrat dostatek kvalitní tkáně. Z ní pak lékaři určují přesný typ nádoru i jeho další vlastnosti, podle kterých volí léčbu. Nová metoda tak může zpřesnit vyšetření v případech, kdy je odběr kvůli poloze nádoru složitý.
2: Rádio Jih. Počas.
3: počasí.
0: A pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně s venkovními teplotami. Ve Veselí nad Moravou a v Jelubí měříte 24 stupňů Celsia, v Oleradicích a ve Starém Podvodově potom 23. Ve středu očekáváme nadále jasno, případně se odpoledne a večer objeví menší průsvitná oblačnost. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě i ve Zlínském kraji 21 až 24 stupňů Celsia.
3: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: A jdeme na silnice. V Brně na Schillingerově náměstí došlo k nehodě. Čekejte možné komplikace. V Brně ještě zůstaneme v ulici Nové Sady. U křižovatky s Hybešovou směrem z centra bourala dvě osobní auta. Zdržení je tady minimální. Na Uherskohradisku mezi Osvětimany a Medlovicemi havarovala dodávka do značky. Počítejte s omezením. A ve Zlíně na třídě Tomáše Bati u autoservisu se srazila tři osobní auta. Počítejte se zdržením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak a ještě jednou připomínám, že dneska vychytáváte v odpoledním vysílání k dákání slepice. Jakmile je uslyšíte, tak volejte na 518 345 678. Nebude třeba je krmit.

0: Slepice jsou ty, které vám tento týden přinesou poukaz na zážitkové malování pro děti, nebo hlavně dneska v hodnotě 600 korun v ateliéru Artia Břeclav www.timeaturciak.art. Se tam mrkněte a hlavně vychytávejte slepice dneska. No a o tom, co přineslo zastavení jednoho auta v Dubňanech, budeme mluvit po další dvojce hitů pro dobrou náladu. Další nezodpovědný řidič a ten měl sebou ještě nezodpovědnou spolucestující. Držte vlnu na jihu a uslyšíte víc. My vám teď posíláme holky a taky skupinu Fan.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: minut posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, máme úterý 29. září a pozor, téměř 4 promile alkoholu nadýchal nezodpovědný muž, kterého policisté zastavili v Dubňanech na Hodonínsku. Na nebezpečnou jízdu přitom upozornili svědci, kteří muže i jeho spolujezdkyni předtím varovali, aby v takovém stavu nesedali za volant ani do auta. Dvojice se jim ale podle policie vysmála a pokračovala dál. Hlídka auto zanedlouho zastavila. První zkouška ukázala 3,76 promile, druhá dokonce 3,88. Řidič pak přestal spolupracovat a policisté mu museli nasadit pouta. Agresivně se chovala i opilá spolujezdkyně, která nadávala policistům a kopla do služebního auta. Také ona skončila v cele. Policie navíc zjistila, že muž neměl za volantem vůbec co dělat. O řidičské oprávnění totiž přišel po dosažení 12 bodů a navíc auto podle policie vzal známému bez jeho vědomí. Případ teď řeší jako podezření z několika trestných činů a růžová budoucnost tohoto muže rozhodně nečeká.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: doma děti nebo vnoučata a chtěli byste pro ně poukaz na zážitkové malování pro děti v hodnotě 600 korun v ateliéru Artea Břeclav, tak rozhodně v dnešním vysílání vychytávejte slepice. Ano, jakmile uslyšíte z rádia slepice, volejte sem ke mně do studia. Tak a po dalších třech hitech pro dobrou náladu pro vás budeme mít na rádiu jich pozvánku na zítřek. Bude to slavnostní a budete si moct prohlédnout také sanity nebo dobrovolné hasiče. Držte vlnu na jihu a uslyšíte víc. Teď mě napadá prohlédnout si dobrovolné hasiče. No to některé manželky doma nemusí, že jo?
1: Hleno. Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohle to je novinková záležitost od Miley Cyrus. Za chvíli No Angels. A pozor, okolí polikliniky ve Veselí nad Moravou zítra ožije celodenním programem. Ano, od 10 dopoledne do 5 odpoledne se veřejnosti představí nově upravené prostranství v Kolárově ulici a také nová zahrada tamní mateřské školy. Pro děti budou zítra ve Veselí nad Moravou připravené hry, tvoření, malování na obličej nebo velká kuličková dráha. Budete si moct prohlédnout také techniku zdravotnické záchranné služby a dobrovolných hasičů. No a slavnost nebo slavnostní část začne o 14:30 odpoledne vystoupením Veselské základní umělecké školy. Vystoupí také děti z mateřské školy a v 15 hodin přijde na řadu samotné slavnostní otevření nového prostoru i zahrady ve Veselí nad Moravou. Tak do Veselí nad Moravou samozřejmě zdravíme a tady z Hodonína posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: že posloucháte Rádio Jiží Moravy a posloucháte velice dobře, protože před malou chvílí jsme tady vypustili do našeho vysílání slepice a to znamená jedno jediné, že teďka budeme odměňovat někoho z vás. Bude to konkrétně Petr, je na telefonní lince. Peťo, přeju krásné odpoledne, ahoj.
1: Krásné odpoledne všem.
0: Peťo, co provádíš, prosím tě, teďka?
1: Já ještě pracuju.
0: Ještě pracuješ, dobrá, tak to nebudeme zdržovat, ať nemáš potom práci v pátek třeba navíc. Každopádně pro tebe mám připravený poukaz na zážitkové malování pro děti v hodnotě 600 korun v ateliéru Artia Břeclav. Potom se určitě mrkni na www.timeaturciak.art. No a potom si vybereš teda, budeš asi losovat, nebo si budou holky házet korunou, jak jsi říkal, že máš dvě děti. Máš dvě holky?
1: Ano, ano.
0: Máš dvě holky. Tak, hele, přebuči hodně pevné nervy. Zatím se mějí hezky. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A vy ostatní nebuďte smutní, i zítra vám nabídneme právě tady tenhle ten poukaz na zážitkové malování pro děti v hodnotě 600 korun v ateliéru Artia Břeclav. Více na www.timeaturcek.art.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: parazitů, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši. A bude taky novinková BB Rexha, Sandals. Kolega Petr Indra je připraven s dalšími jihomoravskými zprávami, v nich mimo jiné informace také o tom, že besední dům v Brně dostane interiéry ve stylu první republiky. Počkejte si na podrobnosti, já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlastu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
3: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Auto Mobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
0: Hezké odpoledne, bude 16 hodin.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Parkovací systém Parkum ve Veselí nad Moravou nově zahrnuje i náměstí Míru a Rybníček a besední dům v Brně dostane interiéry ve stylu první republiky. Parkovací systém Parkum funguje ve Veselí nad Moravou už třetím rokem. Řidiči díky němu mohou zaplatit parkovné jednoduše přes mobil bez hledání automatu nebo hotovosti. Nově systém zahrnuje také 107 běžných parkovacích míst na náměstí Míru a 10 míst v ulici Rybníček. Držitelé karty občana Moje Veselí mají při online parkování první 3 hodiny zdarma. Ostatní řidiči první hodinu. Při platbě v klasickém automatu zůstává zdarma prvních 30 minut. Placené parkování je ve městě rozdělené do několika barevných zón. Konkrétní cenu a dobu spoplatnění vždy určuje značení přímo na místě. Parkum zároveň slouží i pro rezidentní parkování, které je navázáno přímo na registrační značku auta. Obsazenost některých parkovišť mohou řidiči sledovat také online přes systém Smart Veselí nad Moravou. Besední dům v centru Brna čekají nové interiéry, které mají připomínat atmosféru první republiky. Město už schválilo zahájení výběrového řízení na vybavení vybraných prostor i vznikajícího Janáčkova kulturního centra. Obě budovy propojí podzemní chodba a do budoucna mají fungovat jako jeden celek. Nový nábytek a další vybavení dostane například koncertní sál, restaurace Hansen nebo salonky v besedním domě. Předpokládaná hodnota zakázky je 50 milionů korun.
9: Rádio Jih. počasí.
0: Hezky se nám ty teploty sjednocují. 23 stupňů Celsia aktuálně měříte v Kyjově, v Petrově, v Polešovicích a ve Vrbici. Zítra očekáváme nadále jasno, případně se odpoledne a večer objeví menší průsvitná oblačnost. Nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě i ve Zlínském kraji 21 až 24 stupňů Celsia.
11: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
9: Rádio Jih. Doprava.
0: Pozor v Brně na Palackého třídě na křižovatce s Husickou. Tady se střetlo osobní auto s autobusem. Počítejte s omezením. Pozor v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského. Na křižovatce s Mánesovou se dořešuje střet osobáku s motorkářem. No a na dálnici D2 na 7. kilometru směrem na Brno se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením v koloně. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
9: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
0: Máme 2 minuty po 16. hodině, tak ještě jednou krásné odpoledne vám všem, kteří posloucháte Rádio Jih. Já jsem Vlasta Macík a v tuhleto chvíli už vám posílám Lorín a taky Rašírená, jeho Shivers.

0: Queen, Euphoria na frekvencích rádia Jižní Moravy v 16 hodin 8 minut. Za chvíli Taylor Swift nebo taky Pokáč. A jakmile dozní tady tyhle ty dva hity pro dobrou náladu, tak se podíváme na nelegální sraz upravených aut, na který mohou dorazit stovky až tisíce účastníků z celé Evropy. Právě na to se připravuje policie. Do akce bude nasazen vrtulník, drony nebo speciální jednotky. Držte vlnu na jihu, do 10 minut uslyšíte víc.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: zabýváš.
1: Je to tak. Policie se připravuje na nelegální sraz tuningových aut, který má na začátku října zasáhnout také Brno. Po frekvencích Rádia Jih, Rádia Jiží Moravy, teď míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM. Podle informací ze sociálních sítí by se do Česka mohly sjet až tisíce upravených vozů z různých evropských zemí. Policisté upozorňují, že podobné akce v minulosti provázely nelegální závody, blokování silnic a dálnic, používání pyrotechniky nebo další narušování veřejného pořádku. Proto chystají opatření po celé republice, včetně kontrol na hlavních příjezdových trasách a hraničních přechodech. V terénu mají být dopravní pořádkové jednotky, nasazen bude také vrtulník s termovizí a drony. V pohotovosti budou i specialisté na pyrotechniku. Podle policie je opatření připravené i na nejhorší variantu, tedy příjezd několika tisíc vozidel. Po Praze by se účastníci měli přesunout do Brna, tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Z rádia Jih teď zdravíme všechny policisty, kteří mu na to budou nasazeni, a posíláme další tři hity pro dobrou náladu. Blink 182, Enrique Iglesias, anebo taky Loufanánek Hagen.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

nohy cifrujou na další slohy. V máji, v prosinci jsou mu kolem věrní synci. Já s přátelskou závistí, když čurám v komtě na listí, zvedám oči k nebi, proč jsem narozen tu nebyl. A tak hledím na vinice kolem ovce z Koronice, kde pár milých týpků sedí kolem jinýho sklípku. Klábosy a zpívaj hrajou do svítání v hodokvasu, otvírají chodby času jako víno z rajou.

0: Posloucháte rádio Jižní Moravy a pozor, v Čejkovicích se bude v neděli kouřit z kotlíků. Ano, do zámecké zahrady dorazí 19 týmů, které se utkají v přípravě kotlíkových dobrod. Chybět nebude ani program pro děti a podrobnosti uslyšíte na rádiu Jih po další trojce hitů pro dobrou náladu. Jakmile budou hrát Maroon 5 jejich hitovku Sugar, tak rozhodně zbystřete.
1: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín.

0: Máme 16 hodin 38 minut a pozor, už je tady slibovaná pozvánka. Na nedělní sousedský Aldamáš se zasavte do Čejkovic. Od pravého poledne se v zámecké zahradě pustí do vaření celkem 19 týmů a vy, návštěvníci sousedského Aldamáše, budete moct jejich kotlíkové speciality ochutnávat. Pro děti bude připravené malování na obličej a také body zorbing, tedy dovádění ve velkých nafukovacích koulích. Degustační náramek stojí pro cizince 250 korun, našinec, to znamená obyvatelé Čejkovic ho mají zadarmo. Na místě bude k dispozici jednorázové nádobí, pořadatelé ale doporučí vzít si vlastní misku a příbor. Sousedský Aldamáš začne v neděli 4. října v pravé poledne v zámecké zahradě v Čejkovicích. Tak do Čejkovice samozřejmě zdravíme a za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu. Bude třeba slovenská Sima a její Spolu.
1: Město Valtice vás zve na Valtické vinobraní. Město Valtice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cimbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Valtic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.valtickevinobraní.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

projdeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: dáme si taky Big Filthy Saturday Night. Brněnští lékaři hledají nádory plic ve 3D technologii, využívají jako první v Česku. Také o tom budou mimo jiné další humorské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlastu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
3: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
4: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
5: Střední škola Strážnice slaví 100 let vzdělávání na adrese Jana Skácela 890. V sobotu 3. října proto otevře své dveře veřejnosti. Přijďte si od 9. do 16. hodiny prohlédnout školu, její historii i současnost. Čekají vás komentované prohlídky v 10 a ve 14 hodin. Prezentace historie školy, ukázky prací studentů, workshopy, možnost focení a tvoření pro děti. Přijďte oslavit 100 let vzdělávání na Střední škole Strážnice. Už v sobotu 3. října.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín. Topcentrumcar.cz.
0: Zatím stále hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Povodí Moravy upravilo záplavovou zónu Bzenecké Syrovinky a brněnští lékaři hledají nádory plic ve 3D technologii využívají jako první v Česku. Povodí Moravy dokončilo nový návrh aktivní záplavové zóny kolem Syrovinky. Podle aktuálních výpočtů se území, kde není možné stavět, omezuje už jen na samotné koryto. Ve sportovní ulici ale bude potřeba podle dřívějších studií zvýšit terén. Aktualizaci nyní vydává krajský úřad. Lékaři ve fakultní nemocnici Brno začali při bronchoskopii používat technologii, která jim přímo během zákroku vytvoří trojrozměrný obraz plic. Jako první v Česku tak mohou přesně hledat hlavně malé a hluboko uložené nádory. Přístroj ukáže v reálném čase, kde se podezřelé ložisko nachází a kudy se k němu nejlépe dostat bronchoskopem. Cílem přitom není nádor jen najít, ale také z ní odebrat dostatek kvalitní tkáně. Z ní pak lékaři určují přesný typ nádoru i jeho další vlastnosti, podle kterých volí léčbu. Nová metoda tak může zpřesnit vyšetření v případech, kdy je odběr kvůli poloze nádoru složitý.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: V Brně a ve Stupavě měříte aktuálně 22 stupňů Celsia, v Mutěnicích a Boleradicích je to potom 23 stupňů. Ve středu očekáváme nadále jasno, případně se odpoledne a večer objeví menší průsvitná oblačnost. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě i ve Zlínském kraji 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
0: A pojďme na silnice. V Brně v křižovatce ulici Kácelová a Purkyňová se srazila dvě osobní auta a očekávejte silný provoz. Na trase Brno Svitavy u Krhova bourala dvě osobní auta, doprava tam zpomaluje. Na trase z Vizovice na Vsetín na silnici 1/69 u Lutoniny zasahují hasiči u požáru autobusu. No a na dálnici D1 na 206,5 km směrem z Brna na Vyškov se srazila dvě osobní auta. Kolona má zhruba 3 km. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Máme minutu po 17. hodině, vy posloucháte Rádio Jih, my jsme za to samozřejmě moc a moc rádi a teďka už vám do té poslední společné hodinky, kdy s vámi bude Vlasta Macík, posíláme další hity. Tady je Wakefield, Saturday Night.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All na frekvencích Rádia Rádia Jižní Moravy, jeho věcička z roku 2026. Takže novinka. A co nás čeká dál po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, o které se postarají Bruno Mars nebo Benson Boone? Baťa příští rok ukončí výrobu obuvi v Dolním Němčí na Uherskou Hradišku. Jde o jediný výrobní závod firmy ve střední Evropě a změna se dotkne více než 90 zaměstnanců. Podrobnosti uslyšíte na Rádiu Jih po dalších dvou hitech pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih Moravy. A teď jedna smutnější zpráva. Paťa příští rok postupně zavře svůj závod v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku. Výroba obuvi tam funguje od roku 1970 a jde o jedinou továrnu společnosti ve střední Evropě. Podle firmy už provoz za současných podmínek není rentabilní. Uzavření závodu se dotkne 92 zaměstnanců. Továrna je součástí společnosti Baťa od roku 1992 a loni vyrobila zhruba 150 tisíc párů obuvi. Firma vysvětluje, že závod byl postavený hlavně pro velkosériovou výrobu, která už neodpovídá současné poptávce. Výroba bude končit postupně v několika etapách. Baťa zároveň jedná s obcí, úřadem práce i odbory a pro zaměstnance slibuje pomoc s hledáním dalšího uplatnění. V Česku značka Baťa zůstane alespoň prostřednictvím své sítě prodejen. Co si budem? Je to škoda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravě, a co nás čeká dál? Velká sláva, ta se chystá v Bohuslavicích u Kyjova. Co se tam bude slavit, tak vám na Rádio Jih přiblížíme po dalších třech hitech pro dobrou náladu, což budou ATC, Olivia Rodrigo a taky Hubestenke. Tak držte vlnu na jihu.
1: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek.

0: máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. V Bohuslavicích u Kyjova se tuto sobotu slavnostně otevře nová sportovní hala. Program začne ve 14:00 a obec ho připravila společně s místními spolky. Můžete se těšit na sportovní i hudební vystoupení, divadelní scénku a také občerstvení. Chybět nebude ani slavnostní přestřižení pásky. Součástí odpoledne bude také komentovaná prohlídka nové haly, takže si budete moci její prostory projít a podívat se, co nového sportoviště nabízí. Do Bohuslavic u Kyjova zdravíme přes frekvence Rádia Jih a přejeme, ať se sobotní slavnostní otevření sportovní haly vydaří. A v tuto chvíli se s vámi rozloučí Vlasta Macík. Přeju krásný podvečer a těším se na slyšenou zase zítra ve 14:00 tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Vítejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Parkovací systém Parkum ve Veselí nad Moravou nově zahrnuje i náměstí Míru a Rybníček a Besední dům v Brně dostane interiéry ve stylu první republiky. Parkovací systém Parkum funguje ve Veselí nad Moravou už třetím rokem. Řidiči díky němu mohou zaplatit parkovné jednoduše přes mobil bez hledání automatu nebo hotovosti. Nově systém zahrnuje také 107 běžných parkovacích míst na náměstí Míru a 10 míst v ulici Rybníček. Držitelé karty občana Moje Veselí mají při online parkování první 3 hodiny zdarma, ostatní řidiči první hodinu. Při platbě v klasickém automatu zůstává zdarma prvních 30 minut. Placené parkování je ve městě rozdělené do několika barevných zón. Konkrétní cenu a dobu spoplatnění vždy určuje značení přímo na místě. Parkum zároveň slouží i pro rezidentní parkování, které je navázáno přímo na registrační značku auta. Obsazenost některých parkovišť mohou řidiči sledovat také online přes systém Smart Veselí nad Moravou. Besední dům v centru Brna čekají nové interiéry, které mají připomínat atmosféru první republiky. Město už schválilo zahájení výběrového řízení na vybavení vybraných prostor i vznikajícího Janáčkova kulturního centra. Obě budovy propojí podzemní chodba a do budoucna mají fungovat jako jeden celek. Nový nábytek a další vybavení dostane například koncertní sál, restaurace Hansen nebo salonky v Besedním domě. Předpokládaná hodnota zakázky je 50 milionů korun.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: Dnes večera v noci jasno, noční teplota klesne až na 7 stupňů, zítra pak jasno, na nejvýš se může vyskytnout malá průsvitná oblačnost. Na jihu Moravy naměříme až 24 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 23.

0: vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Rádio Jih, počasí.
3: 29. září v běhu, vy jste si hem. No a já mám pro vás i dnes počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno s teplotami od 7 do 10 stupňů. Ve středu pak jasno nebo průsvitná oblačnost, místy čerstvý vítr a teploty od 21 do 24 stupňů.

0: parádní večer. Přejeme si ho vám všem, kdo předposlední zářijový večer startujete na vlnách Rádia Jižní Moravy, na vlnách Rádia Jih. No a my hned z kraje večera budeme zvát milovníky všeho ostrého. V Břeclavi totiž i letos proběhne oblíbená událost Kotle hoří dál. Události se budeme věnovat už za moment, tak zůstaňte s náma a užívejte úterní večer ve společnosti nejlepších hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 29. zářový, navíc úterní večer, trávíte si Hem. Za náma nádherný prodloužený víkend, no a já vás ještě dnes pozvu do Břeclavy, kde bude tamní zámek už 10. října patřit milovníkům všeho ostrého. Do města se v tento den vrátí akce Kotle hoří dál, tedy festival ostrých jídel Kotle hoří dál. Letos už 7. ročník se uskuteční v areálu pod Břeclavským zámkem. Příprava specialit a zažehnutí kotlů je v plánu v 8.30. Výdej gulášů pak ve 13 hodin. No a vy se kromě ostrých lahůdek můžete těšit na hudební doprovod i soutěže. Tedy Kotle hoří dál v Břeclavi už 10. října v areálu pod zámkem. Bude to pálit, ale bude to pecka. Ze studia jeho vám už v tuto chvilku přejeme při úterku krásný a klidný večer. I dnes s váma zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Úterní večer na jihu rozjetý, žijeme přelomem letošního září a října a já se kalendářem posunu ještě o kousek dál a přidám tip na letošní baltické vinobraní. Podrobnosti k tématu nabídnu za chviličku, tak buďte u toho a užívejte úterní večer. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: večerní vlna jihu, no a já ještě jednou dnes potěším milovníky vína. Pozvu vás totiž na letošní Baltické vinobraní. Tomu bude patřit tento víkend, tedy 2. a 3. říjen. No a vy se v rámci těchto dnů ve Balticích setkáte s velkým množstvím krojovaných, dětských národopisných souborů, mužských a ženských sborů, ale i známých osobností moderní hudby jako Tempus, Tereza Mašková, Vesna a spousty dalších. Těšit se můžete i na krojovaný průvod, to vše doplní ochutnávka vynikajících místních vín, burčáků a krajových specialit. Tedy Baltické vinobraní už tento, tedy 1. říjnový víkend 2. a 3. října. Tohle jsou novinky z naší Moravy, no a já k tomu přidávám další večerní hity pro dobrou náladu. Ze studia vám všem přejeme parádní úterní finále.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Úterní 29. zářijový večer na jihu, před námi poslední zářijový den a tím pádem přelom 9. a 10. měsíce roku. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. No a kalendářně patří dnešek všem Michalům. Ve středu bude slavit Jaroním a ve čtvrtek Igor oslaví své jmeniny. Tak na nikoho z nich nezapomeňte a slavte s nimi. Každopádně na jihu v další hodině nejlepší songy pro lepší náladu a ty nejluxusnější moravské pozvánky pro start letošního října. Tak buďte s náma a i úterní večer a noc užijte, jak se patří. V Hodoníně s váma i dnes večer a v noci zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vítejte v odpoledním vysílání Rádia Jih, poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
1: Rádio Jih. Počasí.
5: 29. září v běhu, vy jste si hem. No a já mám pro vás i dnes počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno s teplotami od 7 do 10 stupňů. Ve středu pak jasno nebo průsvitná oblačnost, místy čerstvý vítr a teploty od 21 do 24 stupňů.

0: úterní 29. zářijový večer na jihu v běhu, září ve finále, no a na dohled jsou legendární krajové hody v chorvatské Nové Vsi. Více k očekávané víkendové události už za moment, tak zatím mějte skvělý podzimní večer ve společnosti hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Parádní večer, přejeme si ho vám všem, kdo s náma užíváte předposlední zářijový, navíc úterní večer. Kdy ještě přidám informaci k legendárním krajovým hodům v Karvátské Nové Vsi. Ty proběhnou už tento víkend mezi 3. a 5. říjnem a platí, že už v sobotu vstyčí chasa letošní máj. V neděli nebude chybět průvod pro stárky a večerní hodová zábava. No a v pondělí pak průvod i večerní zábava se scénkami. Tedy krajové hody v Karvátské Nové Vsi už tento víkend od 3. do 5. října. My si ho zdravíme do Charvátské, samozřejmě též celou jižní a jihovýchodní Moravu. No a v úterý večer pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterní 29. zářijový večer trávíte si hem, no a já vás dnes pozvu i na další oblastní farmářské trhy. Chystají se v Ivančicích, proběhnou v sobotu, no a já vás tam pozvu už za moment. Tak zůstaňte s náma a užívejte úterní večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu. Ze studia pozdrav celé jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Rádio Jih.

0: Farských trzích v Ivančicích už tuto sobotu 3.10. Při úterku už ale stále ještě k zářijové pohodě vám všem další songy. Jste si hem a my přejeme pokud možno krásný večer celé jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Rádio Jih, počasí.
4: Úterní večer na jihu 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě jasno s teplotami od 7 do 10 stupňů. Ve středu pak jasno nebo průsvitná oblačnost, místy čerstvý vítr a teploty od 21 do 24 stupňů. Jak bude, víme, a teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou noc jižní a jihovýchodní Moravo.

0: Vítejte v odpoledním vysílání Rádia Jih, poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Úterní 22. No a já mám pro vás na jihu aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě jasno s teplotami od 7 do 10 stupňů. Ve středu pak jasno nebo průsvitná oblačnost, místy čerstvý vítr a teploty od 21 do 24 stupňů. Teď už zpátky k mixu, mám pro vás další nálož skvělé muziky. Krásnou noc vám z Hodonína přeje Josef Pouda.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: můžete v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Moravo, i hodinu před půlnocí, zůstáváte si hem. No a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes noc a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě jasno s teplotami od 7 do 10 stupňů. Ve středu pak jasno nebo průsvitná oblačnost, místy čerstvý vítr a teploty od 21 do 24 stupňů. Každopádně i pro poslední hodinku dnešního dne tu mám set skvělých hitů, které i před půlnocí spolehlivě zvedají náladu. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Máme do půlnoc Moravo a my na jihu startujeme středu s datem 39. září bude za pár hodin minulostí, no a platí, že po zbytek noci bude na Moravě jasno s teplotami od 7 do 10 stupňů. Ve středu pak jasno nebo průsvitná oblačnost, místy čerstvý vítr a teploty od 21 do 24 stupňů. Krásnou noc přejeme a teď skvělý vlastně poslední zářijový den ve společnosti Rádia Jih.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: vítejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.

0: získáte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.